0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

Na pláži v písku leželo srdce, omývalo ho moře.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi i letos mají zájem o letní dovolenou. Trvající válka na Blízkém východě nás od nákupu zájezdů podle cestovních kanceláří moc neodradila. Při výběru letošní destinace ale jsme opatrnější a mnohem více zajímáme o bezpečnost a cenu. Doba letních pobytů se zkracuje, nejčastěji budeme vyrážet na týden. Hantavirus má ve Španělsku další potvrzený případ. Zdravotníci ho oznámili u muže v Madridu, který byl umístěn do karantény po vylodění z výletní lodi. Jedná se o druhý případ mezi 14 španělskými pasažéry, kteří byli po evakuaci lodi izolovány. Včerejší prohra proti Norsku byla zasloužená, byli jsme jednoznačně horším týmem. To jsou slova kouče Rulíka po teprve druhé prohře s tímto severským soupeřem v historii. V dnešním duelu proti Kanadě už tak o první místo v tabulce hrát nebudeme, naopak můžeme skončit i na čtvrté příčce. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: V Libereckém kraji oznámili řidiči za půl roku více než 600 srážek se zvěří. Po přepočtu počtu střetů na délku silniční sítě v kraji vyplývá, že ke srážce se zvěří došlo skoro každé 4 kilometry. Nejhorším okresem v kraji je jednoznačně Česká Lípa, kde řidiči nahlásili více než třetinu všech srážek se zvěří v kraji. Vyplývá to z dat Srna indexu. Na severu Čech bude i dneska teplo a slunečno. Bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 až 30 stupni. Na horách 22 až 25 stupňů.
5: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Přesně tak, krásné ráno, jsme tu opět s vámi, Jasmin, David a já. Ahoj.
2: Ahoj, hezký úterý.
1: Ahoj. Hezký úterý, venku je parádně, co?
2: Venku je parádně, včera bylo taky parádně, takže já se poprvé spálila za tento rok.
1: A já jsem si říkal, co to
2: jsem
1: máš
2: takový ráček trošičku.
1: Takový trochu rák, co David? No. David není spálený.
3: Já si měl mikinu.

0: Michal Šulte, Rehab 605 a Hit Radio, krásné ránko. Jaký máte ráno?
1: Jako po včerejšku trošku smutné, co se týká třeba hokeje.
0: To je pravda. A Jasmin koukala. David koukal.
2: Jsme byli s kamarádama venku na zahrádce a sledovali jsme to, takže atmosféra příjemná, výsledek ne tak úplně.
0: Taky jsem koukal. Já si myslím, že naši hokejisti by si zasloužili nějaké hromadné povzbuzení od celé naší republiky. A to můžeme zprostředkovat právě díky rádiu. Tak co kdybyste nám do minuty šampionů, která začíná za malou chvíli, napsali nějaký vzkaz našemu hokejovému týmu a třeba se to k ním i dostane?
1: Tudíž po vás chceme zase tři věci, jo. Jak se jmenujete, odkud jste a jestli to zvládnete, tak nějaký opravdu povzbudivý vzkaz pro ty naše kluky.
0: Prosím vás, chápeme, že po včerejšku jste plní emocí, ale opravdu, jak říká Jasmin, chceme povzbudivý vzkaz pro naše hokejisty. Tak číslo znáte 777-937-777. Hnedka po Pink se do toho pustíme. Please don't leave me. 606, hezké ráno.

0: Tohle je Pink na Hitrádiu, 6 hodin, 10 minut, začíná minuta šampionů a chtěli jsme po vás, jestli byste něco vzkázali našim hokejistům, našemu týmu, tak minuta šampionů začíná právě teď.
1: David Žacler, tak včera se hokej nepoved, tak hoši dneska zabojujte a zkuste vyhrát. Ode dna se vždycky odrazíte.
0: Martin Brno, držíme palce, jste borci.
1: Tom Liberec, nevadí.
0: Tereza Plzeň, nezdávejte to, fandíme vám.
1: Lukáš Ostrava, ukažte sílu týmu.
0: Verča Liberec, věříme vám až do konce.
1: Eliška České Budějovice, jste naši hrdinové.
0: David Olomouc, hlavy nahoře, jedeme dál.
1: Andrá České Budějovice, hrajte jako s Pastrňákem, hrajte za Česko.
0: Tomáš Brno, bratrsky si rozdělíme Finou a Švajcarou o vyraďovačkách.
1: Lucka Praha, kluci, den blbec jste si již vybrali, tak hrnaně jsme při vás a držíme vše, co máme, nezavřené.
0: Nezanevřeme. Ahoj, Anička z Brodu, hlavně žádný nervy, puky malej, brána velká, národ už dneska drží palce, nervy, pivo. Tak do nich, přesně tak, a ještě tady máme jednu hlasovku, pojďme na to.
2: Ahoj šampioni, tady Romča z Ostravy, fičím zrovna do práce, vysadila jsem dceru družině. A co vzkazat našim hokejistům? Beru to tak, že ten tým je nově složený, takže kluci, jste skvělí, snažíte se, musí se to sednout, nebojte, my vám fandíme, máme vás rádi, i když to nedopadne a budete jenom a jenom lepší. Ahoj, Romča.
0: Děkujeme za hlasovku, Romčo, a děkujeme za zprávy, za podporující zprávy od vás směrem k našim hokejistům. My jim to předáme. My jim to předáme a oni se budou snažit určitě. Tak, a co předáme vám teď? David Guetta, Terry Swims, Tones and I, Gone, Gone, Gone, další parádní muzika pro vás. Tak hezké úterní ráno, chvíli před 7:15.

0: 7:15, pár minut k tomu, tohle je úterní Hit Radio a snídaně šampionů. Krásné ráno. No, vy jste srdcaři. Pořád od vás chodí zprávy, co byste vzkázali našemu nároďáku, třeba Jirka píše. Padáme proto, abychom se mohli znovu zvednout, hlavy nahoru, ukažte celému národu, že hokej je vaše srdce, stojíme při vás, ať se vyhrává nebo prohrává.
1: To je hezký.
0: To je fantastický, to je fantastický. No tak, dneska bychom mohli něco předvést a hlavně super věc, nemusíte dneska spěchat domů z práce. Protože hrajeme s Kanadou až ve 20:20. Mm-hmm. Co jsem teda ale koukal, tak podle kurzu sázkařů našim moc nevěříme teda.
1: Tak Kanada je Kanada, no.
2: Ještě
1: ale to dáme.
2: Připomínám, že není opravdu nad čím plesat, protože máme jistý postup ze skupiny a stejně jako na každém šampionátu, to vlastně potom je o tom jednom čtvrtfinálovém zápase, jestli budeme bojovat o medaile nebo ne. Takže pořád máme o co hrát.
0: No určitě. No, tak budeme fandit všichni dohromady, můžeme se takhle dohodnout, že jo? A jestli dneska prohrajeme, tak to není chyba hráčů, ale Standy z Brna, který prostě fandil málo. 20:20 Česko-Kanada. No a co nás čeká za malou chvíli tady na Hit Radio Sigma a přidáme i aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy.
5: Laundry Point. Tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
6: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
7: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
8: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato DV.cz.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
13: Asi bouchla hadice.
12: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
13: Co?
12: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
13: Chlapi, jedem do Hostru!
14: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
15: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
16: Senkor.
17: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
18: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call.
16: Prosíme posluchače Hitrádia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia.
18: Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hitrádiu.
19: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
20: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na D8, v úseku mezi 75 a 83 kilometrem směrem od Prahy na Drážďany. Počítejte s přerušovanou kolonou kvůli omezení v tunelu Libouchet.
21: Jedno kafe v paláci, krásná zahrada, výběrová káva a dobroty vlastní výroby. Vaše kavárna, jedno kafe v paláci Líbik.
22: Hitradio Kontakt.

0: Je přesně 6:30, ladíte úterní hitrádio, tohle je snídaně šampionů. David pro nás má nachystaný ranní update.
1: Ranní update.
2: Jednou provždy odvážet přírodní artefakty z dovolené by se nemělo. Celníci na Sardínii našli u francouzské turistky 40 kilogramů písku, mušlí a oblásků, které si chtěla odvést domů. Důchodkyni teď hrozí pokuta až 70 tisíc korun. Za návštěvu Benátek nejspíš budeme i nadále platit. Podle částečných výsledků komunálních voleb zvítězil kandidát na starostu Simone Venturini, který chce poplatek pro turisty udržet. Jednodenní návštěvníci zaplatí minimálně 5 euro. Vrcholní politici v Bolívii si nechají snížit platy, a to v důsledku rozsáhlých protivládních protestů z poslední doby. Pro představu, bolivijský prezident má měsíční plat zhruba 75 tisíc korun, kvůli změnám přijde o polovinu.
0: To je strašně málo, ne, na prezidenta?
2: Je to dost málo na prezidenta. Schválně jsem si tady vyjel seznam. Nejvýdělečnější prezident Spojených států, 730 tisíc korun měsíčně.
0: 730 tisíc, ale já vlastně, když o tom přemýšlím, já se nedivím tak nízkým platům politiků v Bolívii. Aha. Tam se bere výplata v naturálích. Tak kolik nám dneska nakumilovalo na účet, co?

0: Harris, Sam Smith, 6.38, ladíte úterní Hit Radio, krásné ránko všem.
1: Nedávno byl boom kolem roku 2016 a teďka frčí nostalgie z roku 2018. Ne nějaký trendy nebo tak něco, ale lidi normálně sdílejí staré fotky z nákupů a oplakávají ceny, jo? Někdo tam vytáhl třeba fotku ze supermarketu a teďka tam měl plný košík za 5 kilo, což se dneska jako nestane, že jo?
0: No to se určitě nestane, to si koupíš 2 mlíka, vejce a to je všechno.
1: A to je všechno.
0: A to je všechno, to je všechno. Ale to mi připomíná vlastně, tohle probudí Davida, jo? Ty jsi nedávno to říkal, Davide, že tvoje oblíbená činnost je chození ve Street View v Google mapách, je tak?
2: Je to tak.
0: A mě jsem připomněla, já to totiž dělám taky. A když jedu někam, kde to neznám, a občas se mi stane, že tam vidím benzínku, jo, totem, a na tom ceny třeba 26 korun za litr benzínu, tak si říkám, jo, tak tenkrát jsme nadávali, že platíme hodně, a to jsme ještě nevěděli, že se začnou všichni mydlit a že budeme platit pade, jako jo.
2: Já bych ještě dodal k tomu, co říkala Jasmin, ono to samozřejmě také na první dobrou vypadá, jak všechno to bylo levný a teď je to drahý, jo. Ale když si vezmeš třeba průměrnou mzdu, tak ta v roce 2018 byla 31 885, zatímco letos, respektive loni 2025, 52 283, jo. Takže rozdíl v průměrné mzdě 20 000 korun.
1: Samozřejmě víme o tom, že tehdy byly jiné peníze, takže vlastně to bylo na stejno, ale stejně, když teďka vidíme ty staré ceny, tak je chcem.
0: Říká účetní David. Prostě inflace byla kolik procent v tom roce?
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Konečně mám svůj pokoj. Táta prodal dům, kde vyrůstal. A pomáhal mu s tím jeden moc fajn pán z realitky. Táta říká, že všechno šlo hladce a že to byl profík. Díky tomu si splnil svůj sen. Má svoji firmu a je i víc se mnou. Hrajeme fotbal a jezdíme na kole. Babička s dědou jsou na něj fakt hrdý.
10: Energie, zkušenosti, výsledky.
11: SNL a Partners. Realitní kancelář nové generace. SLPartners.cz.
12: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na Poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
13: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3DC 25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
14: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
15: Severočeské vodovody a kanalizace a skupina Severočeská voda zvou vás i vaše děti na pohádkový den otevřených dveří do úpravny vody Souš u Tanvaldu. V úterý 2. června od 9 do 17 hodin vás pohádkové bytosti provedou a seznámí s procesem úpravy vody pro vaše domácnosti. Více na scvk.cz.
16: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Home Crate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Svegliv Day.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já,
5: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
17: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
18: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
19: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.

0: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vydračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Ze severních Čech hlásíte bouračku s lesní zvěří na trase Polsko-Liberec. Na příjezdu do Arnoltic srazil kamion, srnu projedete s omezením.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Alex Hepburn Under na Hit Radio. 6:48 a vy víte, co vás čeká. Právě teď je čas volat 800 937 937. V případě, že chcete vyhrát dovolenou
1: od Invia za 40 000 korun.
0: Tak čekáme na vás. Už to tady zvoní, tak jednomu to zvedneme. Pravidla vysvětlíme, pokud jste to ještě nechytli, ale myslím si, podle toho, jak tady ten telefon zvoní, tak víte moc dobře, o co jde. Tak volejte, teď Marek Ztracený, ta bílá ti sluší na Hit Rádiu. Hezké ráno. Život je dlouhý.

0: To ví pouze hvězdy. Jak zpívá Marek Ztracený, ta bílá ti sluší na Hitrádiu 652. A hvězdy ví, kde je to správné sedadlo. To správné sedadlo, které vám může vyhrát dovolenou za 40 tisíc korun.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
2: Každý všední den tady od pondělí do pátku v 6.50 a v 8.50 zkoušíte vyhrát zájezd od společnosti Invia za 40 tisíc korun. Pakliže se netrefíte na správnou sedačku v našem letadle, můžete vyhrát dílčí výhru, což je buď koncert Marka Ztracenýho, dva lístky na Letenskou pláň, nebo hra Člověče nezlob se, anebo vůbec nic.
0: Nebo vůbec nic. Ajajaj. No tak dostáváme ve vysílání. Dobré ránko.
3: Dobré ráno, tady Radka.
2: Ahoj.
0: Radko, jaké máš úterní ráno, co?
3: Skvěle, řekla bych, že ještě když jsem se takhle krásně dovolala, tak úplně zpestření nádherný.
0: No tak my ti budeme moc držet palce.
2: Připomínáme, že máš, máme tady 6 řad vždycky a 6...
0: Prostě sedačky A až F.
2: Ano, A až F, 1 až 6, jo?
3: Ano.
2: Tak jo, a můžeš typovat správný sedadlo.
3: Tak zkusím 2B.
0: 2B. Jasmin, jak vypadá sedačka 2B?
2: Ráďo, sedačka 2B vypadá... prázdně.
3: Nevadí.
2: Ale jakože úplně prázdně, no.
3: Aha, Radko, nevadí.
0: Nevyšlo to, dneska to nevyšlo, nicméně hra pokračuje dál, ten zájezd od Invie v hodnotě 40 tisíc korun tady stále je, tak budeme rádi, když to zkusíš třeba za 2 hodiny v 8.50.
3: Určitě.
0: Dobře,
3: děkuju,
0: dobře, tak zatím hezké ráno, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Přišel tady dotaz, a kam to jako je? Od Petra. Tak ta rovča je dle vlastního výběru, prosím pěkně,
2: ano,
0: tak je
2: prostě
0: důležité dodat.
2: Dostanete 40 táců a jeďte si kam
0: jeďte
2: chcete,
0: si kam chcete, syn ví, přesně tak.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
2: Senkor.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
0: On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za nemovitosti v Česku platíme ještě víc. Jejich ceny pokračují v dramatickém růstu i během druhého čtvrtletí letošního roku. Byty připsaly v meziročním srovnání průměrně 12,5%, domy potom zhruba 9%. Za růstem cen stojí podle ekonomů nedostatečná nabídka nemovitostí na trhu v kombinaci se stále silnou poptávkou. Evropské země bedlivě sledují vývoj eboly v Africe. Zdravotníci v Ugandě zaznamenali další 2 případy této zákeřné nemoci. Nově nakažení jsou tamní zdravotníci ze soukromého zařízení v hlavním městě Kampala. Epidemie eboly vypukla v polovině května v sousedním Kongu, kde počet podezřelých případů přesáhl 900. Tomáš Souček je ze sestupu fotbalového West Hamu zdrcený. Český reprezentant, který hájí barvy londýnského klubu od roku 2020, naznačil, že by mohl zůstat. Už dříve se přitom na českém internetu šířily zprávy o jeho možném návratu do Slávie. S West Hamem má smlouvu ještě rok. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Výstavbu Technikova pavilonu na výstavišti v Liberci provázejí velké komplikace a stavba se tak protáhne. Potrvá minimálně o čtvrt roku déle a bude skoro o pětinu dražší. Na projektu je údajně přes 100 watt. Město hledá viníka, který chyby způsobil. Problém totiž vznikl už při zpracování projektové dokumentace. Projektant pochybení odmítá a tvrdí, že dostal špatné podklady už od městské kanceláře architektury. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 27 až 30 stupni a čeká nás jasná nebo skoro jasná obloha.
7: Přírodní podlaha Studio AXA. Dřevěné dubové podlahy. Sleva až 20%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
8: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Krásný úterý.
10: Ahoj, ahoj, ahoj.
11: Snídaní šampionů.
10: No, nebylo to jako když to děláš ty, Jasmin, aspoň jsem se o to pokusil.
12: Když dva dělají to tež,
10: není to tež, víme. Tak přejeme fantastické ráno vám všem, kdo nás sladíte, ať nás posloucháte kdykoliv, v autě, v práci, doma, nebo na cestě domů z práce, vy šťastnější. Tak dobrou noc. Minely, rampampam, jdeme na to.
8: Hit Radio Kontakt.

0: 7:05 k tomu, hity a vy u Hitrádia, dobré ránko. Já jsem se chtěl původně bavit úplně o něčem jiným, ale musíme dát přednost naší posluchačce Dominice z Ostravy. Ta nám napsala svůj příběh, o který se evidentně chce podělit se všemi posluchači, kteří teď poslouchají. Zdravím do rádia. Byla jsem na toaletě, manžel hlídal 3letého klučinu a nevšiml si, že si hraje se vteřinovým lepidlem. Pak si toho všimnul a zaječel, kluk se lekl a vylil ho na sebe. Okamžitě slepený nožičky a další věci na těle. No, něco vygooglili, zachránili ho, nemuseli doktorovi, ale vyděšení byli oba dva. Tak by mě zajímalo, co nejšilenějšího si udělali vaše děti. Krásně, děkujeme Dominice z Ostravy teda mimochodem. Krásně nám nahrála, co teda nejšilenějšího jste si vlastně i vy udělali jako děti, by se to dalo přebrat.
1: Já mám historku. Já si pamatuju, že jsem byla ve školce a měli jsme mít další den karneval. A já jsem měla jít za princeznu, jo. Takže jsem měla krásný dlouhý blondětý vlásky, růžový šatičky a máma se den předtím rozhodla, že mě ostříhá, zavolala na to nějakou svoji kámošku a já jsem tak moc nechtěla, aby mě ostříhala, strašně jsem plakala, až jsem si sama vzala nůžky a utekla jsem někam k zrcadlu a že to udělám sama, jo. No, tak to dopadlo tak, že nějakou část vlasů jsem si střihla přesně pod ucho, pak jsem si udělala ofinu, jinde vzadu jsem to měla úplně jakože ještě nad ušima střihlý, někde jsem to měla zase dlouhý, takže samozřejmě potom, když mě máma zděšená viděla, tak mi to musela vzít tam, kde to bylo nejkratší. Takže já další den přišla do školy, do školky na ten karneval, jak kluk, měla jsem to opravdu ještě nad ušima střižený, jakože hrozný to bylo a měla jsem z toho leta takový trauma, že teďka si na vlasy prakticky nesáhnu.
0: Takže princezna se vším všude, to opravdu, co David?
2: Já jsem vlastně popsala můj účes, když jsem vzal své vlasy do vlastních rukou. Ne, já jsem nešel na žádný karneval a říkal jsem si, už mám tu ofinu nějakou dlouhou, zkusím si ji zkrátit a dopadlo to přesně, jak popisovala Jasmin. No,
0: já teda, jestli můžu, já jsem se takhle oholil obočí omylem, jo. Ale to jsem nebyl dítě,
1: dítě, tak to je skvělý.
0: Takže pojďte nám napsat, pojďte nám dát vidět vy, kdo jste u rádia, co si udělalo vaše dítě, eventuálně, když zaspomínáte stejně jako tady Jasmina David, tak co jste si udělali vy jako dítě?
1: Poprosíme vtipný a ne nechutný věci, děkujeme.
3: Jak? No, počkej.
0: Hlasovka na 777-937-777 přes WhatsApp, nebo nám to sem pingněte klasicky přes zprávu. Teď k vám letí další hity, Ray Dalton, Blood Runner na Hit Radio v 707.

0: Imagine Dragons. Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. 7 hodin 13 minut na Hit Rádiu. Měli jsme tady příběh od posluchačky Dominiky z Ostravy. Připomeneme, co si udělal její malý klučina. Tříletý klučina na sebe vylil vteřinové lepidlo. Tak jsme se dostali k tomu historkám Jasmin, historkám Davida a chtěli jsme vaše historky, co si udělalo vaše dítě, případně co jste si vy udělali, jako když jste byli malí.
1: Třeba Zuzka píše, dobré ráno, moje dvouletá dcera si kdysi lakem na nehty namalovala obočí. U odstraňování jsme brečeli obě dvě. Jau.
0: Taky píše Jana. Ahoj, jako dítě jsem měla velkou mrkací panenku a ta měla veliké řasy, takže mě nenapadlo nic jiného, než že jsem si je ostříhala, aby mi narostly taky tak dlouhé.
1: Ostříhaly řasy.
0: Doroste to? No asi doroste, ne?
1: No tak asi za dlouho, jako to nefunguje jak vlasy.
0: Můžeme to zkusit.
1: Jako Lůca, dobré ráno, mně se jednou podařilo zapíchnout si do stehna napichovák na kuře. S babičkou to málem švihlo, když viděla, jak se mi to houpe v noze. Ještě dnes nechápu, jak se mi to vlastně povedlo, no tak to je hustý.
0: A vytáhla to pak.
1: No, to je dobrý.
0: Taky píše Peťa, dobré ránko, to já, když jsem byla malá, tak jsem vzala mamce žiletku, že se oholím jako ona. No. Nohy lehce pořezané, ruce taky. A nejhorší bylo, že jsem si tou žiletkou chtěla upravit i obočí. To samozřejmě nedopadlo vůbec dobře. Myslela jsem, že mamku tehdy trefí. Byla jsem ve druhé třídě základní školy, snažila se mě vzít ke kosmetičce, aby mi to nějak upravila, ale ono nebylo skoro co.
1: To je velký téma, ty žiletky, to jsem jako dítě dělala taky a to nikdy nedopadá dobře a myslím si, že by to maminky měly prostě někam fakt schovávat.
0: Pojďme na hlasovku od Veroniky.
2: Ahoj, já když jsem byla malá, tak mi maminka nechává dlouhý vlasy, protože je prostě princezna a moje zlatíčko. A jednou jsem přišla domů nedostříhaná a ona jenom spráskla ruce a řekla, moje vlasy. No, fakt jsem to byla smutná, protože si myslela, že mi to fakt sluší. Díky moc, mě jsem krásně, ahoj Veronika.
1: Že mi to fakt sluší.
0: Ještě tak tady poučená. Máme hlasovku třeba od Haničky.
3: Dobré ráno, do snídaní šampionů, tak já se přidám taky s jednou, troufnu si říct, docela vtipnou historkou. Já mám bráchu dvojče a když nám bylo asi 11, tak jsme byli sami doma a nějakým záhadným způsobem se bráchovi podařilo, když si slíkal nový džíny, tak si v poklopci přiskříp, jak bych to řekla, co nejslušnější, jak to bylo s tebou, mě baví svět, přiskříp jsem si bimbulu. No, a teď co s tím má dělat 11-letá ségra, že jo? Tak mě nenapadlo nic lepšího, než jít opatrovíš k sousedům a požádat o pomoc, protože já jsem na to byla krátká. Nakonec se teda panu sousedovi podařilo bimbulu vyprostit, ale myslím, že to byla velice nepříjemná a bolestivá zkušenost. Každopádně my na to do dneška s úsměvem vzpomínáme. Tak vám přeju krásný den a hlavně, ať se to nikomu z vás nestane.
1: My ženy si tenhle ten typ bolesti nedokážeme představit.
0: Nedokážete, no.
1: Ty sníš, jako že se ti to stalo.
0: Mě pobavilo termín vyprostit.
1: Vyprostit pimpulu.
0: To je pravda, no. Takhle, chlapi, vy víte, o čem mluvím. Stane se to. To, když se vracíme z party nebo tak, víme. Rihanna, Umbrella, 7 hodin, 17 minut, hezké ránko.

0: věc rozhodně potřebovat nebudeme dneska ani následující dne. Umbrella, Rihanna, 7 hodin 20 minut. Co budete potřebovat, ale za malou chvíli bude samozřejmě další parádní muzika. Miraj by vám mohli udělat o kousek lepší ráno, no a samozřejmě víme, že nás hladíte i na cestách za volantem. Tak jak to na silnicích vypadá, řekneme za chvíli, bude aktuální doprava. Počkejte na to, hezké ráno.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Swaglif Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Honkanit aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Swaglif Day.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na
10: Firma na zážitky
8: CZ.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
12: Senkor.
13: Severočeské vodovody a kanalizace a skupina Severočeská voda zvou vás i vaše děti na pohádkový den otevřených dveří do úpravny vody Souš u Tanvaldu. V úterý 2. června od 9 do 17 hodin vás pohádkové bytosti provedou a seznámí s procesem úpravy vody pro vaše domácnosti. Více na scvk.cz.
14: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokpplus.cz.
15: Hudba, tanec, divadlo, výtvarné umění. Zuška Liberec otevírá zápis pro nové žáky od pondělí 1. do soboty 6. června. Začněte svou uměleckou cestu ještě dnes. Vaše Zuška Liberec.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Lounech v Pudlovské ulici v úseku mezi ulicemi.

0: Pretty Fly, 7.31 na Hitrádiu, krásné ránko, David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Když Apple potká Ferrari, nejnovější model luxusních italských automobilů, navrhnul bývalý šéf designér společnosti Apple, který stojí za návrhy iPadů a iPhoneů, nyní se podepsal pod první plně elektrické auto od Ferrari. Pražské platy a levné bydlení, horské rezorty se přetahují o kvalitní kuchaře. Stále více Čechů totiž necestuje do hor tak úplně za turistikou, ale spíš za odpočinkem a jedinečným zážitkem, třeba právě z gastronomie. Roboti by nás už brzy mohli opečovávat. Nejnovější model čínského stroje dokáže celou řadu povinností v domácnosti, vypere, uklidí a dokonce i uvaří.
0: To je ono, vidíš, že umíš dělat ty dobrý zprávy, když chceš, David.
3: No tak to už by se mi líbilo, já vždycky byla tak nějak proti tomu, přítel i zná nějaký lidi, co mají jako svý roboty a já vždycky, hele, moc se s nima nekamarať, to nás za chvíli to, ale když by mi to uvařilo, Ježíš Maria.
0: Koupit se to na Agidě. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka, celý tento týden vyhráváte univerzální vstupenky na jednu ze zastávek festivalu Hrady.cz. Tak pokud byste chtěli zadáčo vyrazit, pište chci soutěžit na 777 937 777, teď Edward Maja, Stereola na Hit Radio, hezké ránko.

0: 7:36, tohle je Hit Radio a tohle...
1: Rychlá pětka.
0: Je rychlá pětka, celý tento týden hrajete o dvakrát univerzální vstupenku na jednu ze zastávek festivalu Hrady.cz.
2: I na tom letošním ročníku vystoupí jména jako Daniel Landa, Miraj, Rybičky 48, Tomáš plus Leny, Rytmus a další na koncerty se můžete těšit v 8 krajích České republiky na samých krásných místech.
0: No a zaráčo možná vyrazí Zuzka, kterou máme ve vysílání. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno. Do Lunchcrow na Zuzko. Nejbližší zastávka Hradu.cz je na Kunětické hoře, pokud se nepletu, že?
3: Ano.
0: A už jsi někdy byla na Kuňce, na Hradech?
3: Byla jsem tam, ale ne na Hradech. Byla jsem tam jenom jako na festivalu.
0: Pod hradem. Dobře, no tak Zuzko, máme pro tebe 5 otázek a vyměníme je za 2 univerzální vstupenky. Tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje legendární britská rocková skupina, jejímž zpěvákem byl Freddie Mercury?
3: Queen.
0: Jo.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jaká planeta je známá jako rudá planeta?
3: Mars.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaká barva vznikne smícháním modré a žluté barvy?
3: Fial, ne.
0: Zehle.
3: Zelená, jo.
2: Tak.
0: Přesně tak.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Ježišmarja. Jak se jmenuje pohádka o dívce, které upadl střevíček?
3: Popelka.
0: Přesně tak. A poslední, pátá.
2: Kolik je 6×6?
3: 36.
0: Jo! Ty jsi neuvěřitelná, Zuzko, je to tvoje.
2: Ulovila jsi 2× univerzální vstupenku. Vezmeš s sebou koho?
3: Vezmu s sebou určitě svého přítele.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. No tak přítele, pozdravuj. Už mu můžeš napsat SMSku, jestli nás teďka neposlouchá, že vyhráváte vstupenky a že jdete na Hrady.
2: A na koho byste se tam nejvíc tak těšili?
3: Ježiš, já mám ráda spoustu kapel.
0: To už je mimo soutěž, tato otázka.
3: Ještě.
2: Jseš pořád v éteru.
0: Ne, nejseš, v pohodě.
2: Hele, tak moc gratulujem, užij si to a snad bude mít i přítel radost.
0: Měj se krásně, Zuzko, ahoj.
3: Naschle, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Za malou chvíli 7:45, tohle je Alex Warren a taky úterní Hit Radio, hezké ránko. Chodíte do fitka, chlapi? Chodíte tam se svojí dívkou, chlapi? Tak to nemusí být úplně dobrý nápad.
1: Jak to, já takhle chodila vždycky.
0: No, máme tady příběh z Ameriky.
2: S tím bývalým, jo?
0: Tam jedna slečna vzala žárlivost tak vážně, že po své domnělé sokyni hodila 11-kilový kotouč.
1: Domnělé sokyni nebo sokyni?
0: Ona si myslela, že její přítel jí podvádí s jinou holkou přímo během tréninku v posilovně. Tak jí nenapadlo nic lepšího, než vzít 11-kilovou činku, 11-kilový kotouč a hodit ho po ní. Tak si říkám, on se vlastně říká, že sportem
1: k trvalé invaliditě,
0: no, tak tady by možná spíš ta holčina měla jako vyměnit permici do fitka asi za permici do blázní.
2: Nebo do výměny manželek.
1: to je dobrý matroš.
0: Takhle, jestli vymlátila tím kotoučem nějaký zuby, tak to sedí.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
5: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě, doktor Max.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: A tava!
11: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
14: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
15: Radio. She work the girl, she work the bull, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it.

0: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Teplicích, v Duchcovské ulici, v úseku mezi ulicemi U soudu a Letecká probíhají práce na silnici, komunikace je neprůjezdná.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro bazén. www.proxim.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Radio.

0: 7.54, tohle jsou Coldplay, We Pray na Hit Radio. Hezké ránko.
1: Je to doba AI a bylo jenom otázkou času, kdy to sáhne tak nějak jako do všeho. No a je to tady. AI se chystá změnit zásadně i školství a podle některých futurologů, který jako predikují blízkou budoucnost, je to něco vlastně jako věštkyně Jolanda, ale podložená faktama a vědou, tak podle nich prej klasický školy do 10 let zmizí a místo učitelů budou mít děti jenom individuální AI tutory. Že za 10 let nejspíš opravdu lidi nebudou chodit děti do klasických škol, což mi přijde postavený na hlavu, protože tam přece nechodí jenom kvůli vědomostem, ale taky se socializovat, najít si ty kamarády a tak.
0: Myslím si, že Marie Terezie teďka rotuje v hrobě teda, toto informaci. Nicméně, tak jako děti by se měly ve škole učit, že jo, ale tak proč tam chodí? Proč tam jako fyzicky chodí? Tak hlavně kvůli tomu, aby se naučili od ostatních jako kouřit za tělocvičnou. Na školním výletě, aby si dali nějaký pivko. Tím nikoho nenabádáme, samozřejmě to je špatně, jo?
1: Samozřejmě, jako získáte tam i tyhle dovednosti, že jo? A máte tam pak první klábosení o prvních láskách a tak.
0: To je pravda, no. Tak já doufám, že, jak jsi říkal, futurolog,
1: že ano.
0: Futurologové se mýlí. Nicméně, my jsme takový futurologové. Za malou chvíli zprávy v 8, to můžeme předpovědět s Davidem, no a teď taky Sia Unstoppable na Hit Radio. Tak pojďme na to.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Hit Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Rádi čtete, ale nechcete knihy nosit? Objevte Bookport. Tisíce knih vždy po ruce. www.bookport.cz. Kdykoliv a kdekoliv. Bookport. Čtu, kudy chodím.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Léto v Česku si dá pauzu, podle předpovědi ukončí vlnu veder vzduch z Arktidy. Studená fronta by měla do střední Evropy přijít v druhé polovině tohoto týdne. Jednat se ale bude jen o krátkou epizodu, už od pátku se začne znovu prosazovat teplý vzduch. Íránci by se mohli znovu připojit k okolnímu světu. Tamní prezident nařídil obnovit připojení k internetu, které úřady blokují už skoro 90 dnů, tedy od vypuknutí války se Spojenými státy a Izraelem. Írán blokuje připojení k zahraničním stránkám pravidelně podle toho, jak se to tamním politikům hodí. Fotbalisté Táborska před sebou mají dost možná největší zápas v historii klubu. Dnes v rámci baráže o postup do první ligy vyzvou Baník Ostrava. Utkání startuje v 18 hodin a sledovat ho můžeme na obrazovkách OnePlay. Ve druhém vyřazovacím duelu potom Slovácko vyzve zítra Artis Brno. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: V Libereckém kraji oznámili řidiči za půl roku více než 600 srážek se zvěří. Po přepočtu počtu střetů na délku silniční sítě v kraji vyplývá, že ke srážce se zvěří došlo skoro každé 4 kilometry. Nejhorším okresem v kraji je jednoznačně Česká Lípa, kde řidiči nahlásili více než třetinu všech srážek se zvěří v kraji. Vyplývá to z dat Srna indexu. Na severu Čech bude i dneska teplo a slunečno. Bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 až 30 stupni. Na horách 22 až 25 stupňů.
10: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
13: Jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
14: A my vám přejeme krásné ráno, 8:02.
15: Ahoj.
16: Snídaně šampionů.
14: Startuje další hodina, máme pro vás nachystanou hromadu parádní muziky.
15: Ale hlavně nikam neodcházejte i z toho důvodu, že za chviličku s náma ve studiu bude Miss Czech Republic 2026 Lucie Piskola.
1: Hit Radio Kontakt. We'll be right back.

0: 8 hodin 5 minut, tohle je úterní Hitrádio Snídaně šampionů, krásné ránko a s námi už je ve studiu královna Lucie Pisková. Dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno.
0: Ty máš za sebou čerstvý titul Miss Czech Republic 2026, tak my bychom ti chtěli takhle za Hitrádio z kraje hnedka pogratulovat. Moc gratulujeme.
1: Gratulujeme a pojď nám povědět ty svý první pocity po tom vyhlášení toho, že opravdu teda tu korunku hlavní si dostala ty.
2: Já vám moc děkuju. Já když si teďkom snažím zavzpomínat, co se mi vlastně odehrávalo v hlavě, tak říkám s hrdostí, že asi vůbec nic. Já jsem úplně vypla v tu chvíli a měla jsem jenom hroznou radost. Pořád, já jsem si to vlastně ani v tu chvíli neuvědomovala, jenom jsem všude viděla, jak padají ty konfety.
1: Měla jsi blackout vyloženě?
2: Asi jako? Jo. Mně se to doopravdy asi nikdy jako nestalo, ale teďkom, když si chci vzpomenout, na co jsem myslela, tak fakt nevím, takže nějaký ten blackout asi musel proběhnout.
0: Takže za jak dlouho ti to došlo, že si vlastně teda jako miss, že to dopadlo. Kdy jsi to uvědomila?
2: Asi když jsem potom přišla domů a začala jsem, nebo otevřela jsem telefon a viděla jsem všechny ty zprávy, kdo mi co napsal a pak jsem si řekla, tyjo, já jsem to fakt dokázala, jako já jsem ta výherkyně a v tu chvíli jsem si asi řekla, tyjo, wow.
1: Já ti musím říct, že já jsem nikdy moc Miss nesledovala, ale říkala jsem doma a všem kamarádkám, že právě ty, že já jsem měla hroznou radost té tvojí výhry, protože díky tobě já jsem to začala sledovat, jo. Já jsem tě viděla na sociálních sítích a říkala jsem si, to je tak strašně normální, sympatická holka a pak mi přišlo, že jsi tam jako vyčnívala, takže jsem ti to moc přála, mám radost. Byl to tvůj jako sen od malička vyloženě?
2: To, že jsem normálně, jak jsme teďkom řekla, jsem hrozně ráda, to byla právě ta nejčastější zpráva, co mi chodila. Ty jsi tak normálně, říkala,
1: jo, děkuji.
2: Prostě mně nedošlo, že někdy budu za něco takového děkovat, ale jsem doopravdy hrozně ráda za to, že mi někdo říká, že jsem normální a že mi to právě proto přáli. Každopádně si to byl mým snem, já si myslím, že každá holka, když byla malá, tak si hrála na princeznu a prostě chtěla jednou nějaká princezna být, ale vyloženě, že bych měla sen jednou vyhrát Miss, to říct nemůžu. Čím jsem potom byla ale starší, tak mě lákal svět krásy. Já jsem sportovkyně, takže to, že jsem byla non-stop upocená ve sportovním oblečení, neznamená, že se mi ten svět krásy nikdy nelíbil. Líbil, jenom jsem si na něho neměla tolik času a věděla jsem, že úplně tam možná nepatřím. Ale později, když už ten sport trošku upadl, tak jsem si říkala, tyjo, já bych to možná mohla zkusit. A jsem vlastně hrozně ráda, že jsem to udělala, jinak bych tady s váma dneska nebyla.
0: My máme takovou otázku, jsme se tady o tom bavili s Jasmin, jestli nám se v tom pomůžeš vyznat, možná i posluchačům, protože během večera Miss Czech Republic vás vyhrálo víc dívek, různé korunky, tak v čem se to vlastně liší? Ty jsi ta Miss, ta největší, ta nejvyšší, jo? A pak ty ostatní holky, v čem tam byly ty rozdíly?
2: Jsou to různé světové soutěže. Mm-hmm. U nás je to rozdělené, že to první místo jde na světovou soutěž Miss World. Mm-hmm. To je titul, který vyhrála třeba i Kristýnka Pišková, která vyhrála celou tu světovou soutěž. Potom je ale i jiná soutěž, ta je třeba thajská Miss Grand. Tu vyhrála zase Domča Aláče. Jsou to úplně jiné soutěže, každá je v něčem jiná. Ta Miss World hodně zakládá na charitu, je taková klidnější. Grand je opak, tam musíte umět tančit, zpívat, být.
1: Jsem z Moravy, pardon.
2: Být trošku taková větší showmanka, což je prostě úplně zase Domča. Potom je tam Miss International, to je japonská soutěž, zase hledají něco jiného, takže každá ta soutěž je trochu specifická něčím jiným, ale v Česku je, protože nemůžete mít 5 prvních míst, tak je to prostě rozdělené, že první je tam Miss World, protože je i jakoby teoreticky, nebo ne teoreticky, ona je jedna z nejstarších a nejváženějších, takže proto je toto první místo.
0: Tak teď už tomu maximálně rozumíme, teda děkujeme.
1: Přesně, ty přípravy byly celkem dlouhý, že jo? Co pro tebe bylo tam nejtěžší, jestli naučit se nějaký ten catwalk, když předtím přesně jsi byla z toho sportovního světa, jak to probíhalo?
2: My jsme se začali už připravovat od ledna, což je hrozně dlouhá doba. My jsme spolu strávili skoro každý druhý víkend, někdy i každý víkend a mě holky přirostly hrozně k srdci. Já teďkom vlastně, když s nima nejsem, tak mi to přijde hrozně zvláštní, že jsem najednou sama. Ale jestli, co bylo nejtěžší pro mě, asi ten catwalk nebyl takovým problémem, i když doma jsem trénovala, chodila jsem v podpatkách i mimo naše oficiální hodiny, ale nejtěžší byl asi nějaký time management. Skloubit to s tím, že pořád musíte chodit do školy, do práce, blížilo se zkouškové a najednou máte nějakou novou aktivitu, která vám bere hodně toho času, protože se na ní chcete připravit, ale musíte ji vměstnat do toho vašeho denního režimu. Takže ze začátku bylo asi náročné udělat si na to čas. Potom už jsem si vyhradila, nebo nějak jsem to zvládla. Teďkom zase se blíží státnice, takže jsem říkala, už to bude zase s tím time managementem horší, ale potom si uvědomím, dala jsem to doteď, dám to i dál.
0: A kdybys měla popsat Miss Grant třemi slovy, která nejsou tak krása, korunka a šaty.
2: Miss Grant?
0: Mhm. Kdybys měla popsat, ne, jakoby Miss Czech Republic, ale zakázaná slova jsou krása, korunka a šaty. Tak tři slova, kterými bys to měla popsat, jako celkově tu atmosféru.
2: Show, nezapomenutelné, kočky.
0: Hezký. Říká Lucie Pisková, Miss Czech Republic. Za malou chvíli se pobavíme o plánech do budoucna. Teď další muzika, Elton John, Cold Heart na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Elton John, Dua Lipa na Hit Radio. Cold Heart ve 8:45. Krásné ráno. S námi ve studiu stále Lucie Pisková, nová Miss Czech Republic 2026. Lucie, krásné ráno ještě jednou.
1: Ahoj, já jsem pořád tady.
0: To je dobře. Pověz nám, co máš teďka všechno před sebou, co vlastně ta výhra všechno znamená a co tě čeká?
1: Tenhle týden po té výhře, tomu se říká Media Week a my si z toho děláme srandu, že lezu kam to jenom jde. Vyskakuju na vás všude, ale ne, je to přesně, chodím na různé rozhovory, chodím natáčet různé podcasty, chodím do různých show, ale to je jenom ten první týden potom. A co se týče potom toho celého králujícího roku, určitě to bude směřování právě a přípravy do té světové soutěže. Musím doopravdy vyladit charitativní projekt, musím zapracovat na angličtině. Já si myslím, že angličtinu mám dobrou, ale přece jenom potřebuji ještě doladit. Je to celkově, je to všechno vystupování, mluvení, protože budete na té světové soutěži mít různé challenge, tak jak jsme měli tady v Česku, je tam třeba head to head challenge, speaking challenge, sportovní challenge. A všechno to jsou věci, které nechci podcenit, takže ten rok je tak akorát na to se připravovat.
2: Head to head challenge, co to je?
1: To je challenge, kdy vlastně si povídáte s tou nejvyšší paní Julie, která Miss World, je tam i další porota, ale jste opravdu jeden v podstatě na jednoho a komunikujete, oni se vás ptají na nějaké otázky a chtějí poznat, kdo doopravdy jste, z nějakého trochu většího rozhovoru, nejen z nějakého vystupování na pódiu.
2: A tam Miss World potom, to vlastně teda gro toho, to se odehraje kde?
1: Můj ročník se odehraje v Tanzánii, ale zároveň ještě pořád neproběhl ročník tohoto roku, kde je Linda Gorecká a ten bude v Indii. Takže i na její reprezentaci se teďkom ještě v nejbližší době můžete těšit. Ale jak já říkám, já potom odletím rok na to právě do Tanzánie.
2: Ty bláho.
0: To je hezký. Ty máš sportovní minulost. Co si myslíš, že je náročnější, kdybys to měla porovnat, ta atletika, anebo ten svět Miss vlastně, ve kterém teďka už si ta nejhezčí, nejkrásnější?
1: Mně přijde vtipné, jak říkáte nejhezčí, nejkrásnější, protože to je takové,
0: No nebuď skromná, jsi prostě první, tak...
1: je to takové komplexnější, my jsme tím, že jsme měli i různé challenge, tak to opravdu není na základě toho, kdo byl nejpěknější, já sama si nemyslím, že jsem z holek nejpěknější byla, ale bylo to opravdu na základě toho, jak se komu dařilo v těch challengech a tím, že se mi podařilo umístit v podstatě skoro v každé, což mi potom naše paní ředitelka říkala, že jsem se stala tak historicky první, která se tolikrát umístila.
2: Wow.
1: Tak vlastně i díky té komplexnosti jsem zjistila, že jsem teda ten titul dostala. Ale teď jsem se tak rozjela o té minulosti, že jsem úplně zapomněla, na co jste se mě zeptali.
2: Jestli byl náročnější ten svět sportu, ta atletika, anebo příprava na Miss a průběh Miss?
1: Je to úplně rozlišné, protože v tom sportu korta atletika je hrozně individuální sport a pokud chcete být rychlejší, lepší, tak prostě to ovlivníte jenom vy, nikdo to za vás neudělá, prostě na tom tréninku budete déle nebo budete trénovat jinak, ale v tom světě krásy je to trošku jiné. Samozřejmě musíte na sobě makat taky sami, ale je plno věcí, které neovlivníte. Takže něco se tam prolíná, třeba to, že chcete být zdraví jak ve sportu, tak ve světě krásy tam je, to, že jste cílevědomí, to, že na sobě makáte jakýmkoliv jiným směrem, ale úplně bych to neporovnávala, protože jsou to dva úplně odlišné světy.
0: No a jaká třeba panuje atmosféra během soutěže? Je tam mezi holkama nějaká rivalita? A nebo si tam poznala třeba nový kamarádky?
1: Já si myslím, že letošní ročník byl úplně skvělý. My s holkama jsme třeba i chodili ven, když jsme nemuseli, jakože nás doopravdy nikdo nenutil někam jít a spolu se vyfotit, ale protože jsme chtěli. Já jsem si tam našla pár úplně super holek. Myslím si, že než vždycky si sednete s 9 s holkama z 10 na to, abyste byli nejlepší kamarádky celý život, ale se všema jsme se tam naučili respektovat, vycházet, žádné naschvály jsme si nedělali. Hold, s někým si sednete prostě víc, s někým míň, tak si myslím, že je to úplně všude. Ale našla jsem si tam doopravdy přátelství, které si myslím, že vydrží delší dobu, a nebo já doufám, že vydrží delší dobu.
2: Já jsem viděla právě nějaký storíčka, viděla jsem, jak třeba Miss Grant byla vyhlášená a ta podpora od tebe byla fakt hezká, no.
1: Mně se hrozně líbilo, jsem to slyšela od lidí, kteří mi to hned po finále psali, jak za mnou přiběhla Anetka po tom vyhlášení. To mi dala hubana na pusu, úplně mě tam začala objímat a ona pak říká, já už jsem ani nevěděla, že se to vysílá, ale to bylo tak krásné, že doopravdy ukázala, že není moje rivalka, ale že mi to přeje, že chtěla a v tu chvíli byla doopravdy za mě šťastná. A jsem hrozně ráda, že to máme na videu, protože tohle video si asi budu pouštět vždycky, když budu smutná.
0: Říká Lucie Pisková, nová Miss Czech Republic 2026, hostem snídaně šampionů na Hit Radio. Taylor Swift, 8 hodin 19 minut, krásné ráno.

0: Swift, 8.23, tohle je úterní hit rádio, posloucháte Snídaní šampionů, stále je tu s námi Lucie Pisková, nová Miss Czech Republic 2026, hezké ráno ještě jednou.
1: Je to tak, stále jsem neodešla.
0: Je to tak, stále je tady. Prosím tě, Lucie, ta cesta Miss Czech Republic musela být místy hodně náročná. Když máš třeba těžší období nebo pochybuješ sama o sobě, co ti nejvíc pomáhá se uklidnit?
1: Já musím říct, že jsem asi někdo, kdo má trošku tvrdší kořínek a nerozhodí ho jen tak něco. Ale když už to na mě přijde, já tomu říkám dny, kdy mám všechen smutek. Mám fakt, jsem smutná, třeba brečím úplně bezdůvodně, pak už je to fakt jenom taková ta emoce, srší to ze mě. Já se asi potřebuju vybrečet, já potřebuju fakt úplně jeden den si říct tak a teď to na mě může dopadnout. Nevadí, to je úplně normální, všichni brečíme, každý máme slabší chvilky, ale přesně potom se seberu, na TikToku si pustím nějaké srandovní pejsky, nějaké kočičí reelska, nějaké prostě funny věci a říkám si, dítě, to maličkost, pojďme dál.
0: Myslíš, že ten tvrdší kořínek pramení v tom, že jsi z Ostravy?
1: Určitě.
0: Určitě, stoprocentně.
2: Setkáváš se třeba s nějakýma pořád předsudkama, co se týče Miss, nebo setkávala ses?
1: Ani popravdě ne. Já si myslím, že v dnešní době jsou lidi už otevření tomu, že ta Miss vlastně není chodící robot dokonalá, která nikde netrčí ani vlas, nemá žádný pupínek. Já si myslím, že v dnešní době už to lidi berou, za co jsem hrozně ráda, protože pojďme si říct, nikdo nejsme dokonalí.
0: Zajímalo by nás, ty na sociálních sítích působíš sebevědomně, v tom nejlepším slova smyslu samozřejmě. Byla jsi taková vždycky, nebo ses to musela naučit? To sebevědomí muselo tak nějak jako přijít. Jaká jsi byla třeba 5 let zpátky, 10 let zpátky?
1: Jaká jsem byla? Já doufám, že pořád stejná, jenom o 5 let mladší. Já jsem vždycky měla ráda humor, je mě nevadí si sama ze sebe dělat srandu, takže jsem nějaké ty vtipné videa natáčela, byl TikTok, musical, já jsem tam něco postovala, určitě jsem nikdy nebyla žádná influencerka, ale spíš to byla zábava s holkama, něco točit, něco natáčet, byli jsme prostě puberťačky a střílela jsem to na ten Instagram a občas nějaké video mělo úspěch a mě to bavilo, takže jsem v tom pokračovala, potom jsem byla starší a začala jsem dělat trošku dospělácké věci, jako je takže jsem tam občas hodila nějaký recept, ale já si myslím, že jsem pořád v podstatě stejná, akorát dospělejší.
2: Luci, když by nás teďka poslouchala nějaká holčička, která má sen, nebo klidně už žena, která má sen být právě třeba Miss, tak co bys jí poradila, doporučila, jestli třeba i rozjet ty sociální sítě, nebo začít přesně nějaký catwalk už takhle dopředu? Poradila bys něco?
1: Sociální sítě jsou v dnešní době hrozně důležité. I v Miss na to kladou poměrně důraz, protože přece jenom tím se tak prezentujete. Je to takové vaše SROčko a lidi, je to ta první.

0: pro ní bylo těžké. Takže to zkusit třeba v tom roce, ve kterém víte, že vás úplně nebude čekat něco velkého, ale určitě to zkusit. Plno holek to zkusilo, ten rok to pro ně nebylo, ale pak se vrátilo a už věděli, do čeho jdou. Takže tím, že člověk nic neudělá, se nikam nedostane. Mm-hmm. Prostě zkuste to. Při nejhorším to nevyjde a přijdete znova. No a co jako?
1: Říká Lucie Pisková, nová Miss Czech Republic 2026, která byla hostem Snídaně šampionů. Moc ti děkujeme, ať se ti daří a budeme rádi, když se u nás tady na Hit Radio někdy zase stavíš.
0: Já vám moc děkuju.
2: Děkujeme, měj se krásně.
1: Ahoj.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
5: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
6: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčí. Hlásíme se z králičí zahrádky.
7: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vždyť jsem přeci králík.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
9: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
10: Bauhaus, když se to má podařit.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka Ashoproku přináší...
12: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
13: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
12: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
13: Když vysavače,
12: tak Mironet. Klikni dvakrát.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
17: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
18: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
19: Senkor.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokpplus.cz.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně na Českolipsku v ulici Jindřicha z Lipé. U křižovatky s ulicí Holého probíhá rekonstrukce plynovodu, počítejte s omezením. Přejeme šťastnou cestu.
1: Jedno kafe v paláci, krásná zahrada, výběrová káva a dobroty vlastní výroby. Vaše kavárna. Jedno kafe v paláci Líbik.
2: Hit Radio Kontakt.

0: CGO. End of beginning, tohle je Hit Radio v 8.41.
1: Představte si úplně absolutní tmu, jo? Ne takovou tu tmu v pokoji, ale tmu 9 metrů pod hladinou v nějaký zatopený jeskyni, kde vy vůbec nevíte, jestli vás ještě někdo hledá. Tak přesně v takovýhle jeskyni v naprostý tmě uvízl jeden čínský potápěč, vplul tam do toho podvodního jeskynního systému a ztratil se, jo. A co je teda neskutečný, že on tam 5 dní přežil v nějaký vzduchový kapse, vůbec nechápu, jak to funguje, ale někdo očividně, jo. Uvízl tam, přežil to bez jídla, bez pití, pod vodou a v moment, kdy se vynořil, tak jako první jeho věc, první reakce byla: máte cigaretu?
0: No tak si představ, ten borec tam musel mít v té vzduchové kapse hroznou nudu, jako myslím, že 5 dní tam koukáš možná na nějaký ryby, jo, a jediný, co ti chybí ke štěstí, je zapik. A já úplně vidím, jak vylez, prostě absolutně bez stresu, já bych se osobně zbláznil,
1: no
0: já nemám rád stíšení prostory,
1: šokem.
0: Tak přesně, ale borec prostě po 5 dnech nějak ho jako vytáhnou a on první co, tak kam se potápíme dneska?
2: Spolehlivé auto na dovolenou, přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Severočeské vodovody a kanalizace a skupina Severočeská voda zvou vás i vaše děti na pohádkový den otevřených dveří do úpravny vody Souš u Tanvaldu. V úterý 2. června od 9 do 17 hodin vás pohádkové bytosti provedou a seznámí s procesem úpravy vody pro vaše domácnosti. Více na scvk.cz.
2: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku!
5: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
4: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Staročeské řemeslnické trhy Turnov. Víkend 30. a 31. května v Městském parku a Atriu muzea. Děda Mládek Illegal Band, Vesna, Michal Hruza, Rozálie, Love Song Orchestra a další. Staročeské řemeslnické trhy Turnov. Užijte si krásný víkend s jarmarkem, řemesly, hudbou a divadlem. I s výborným jídlem a pitím. Více na muzeum-turnov.cz.

Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio. Zavolej Michalovi a Jasmin. Vytáčej 800 937 937.

0: What a feeling! Jaký to asi je pocit vyhrát dovolenou za 40 tisíc korun?
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: O to soutěžíte na Hitrádiu každý den v 6.50 a v 8.50, to je právě teď. Máme pro vás od společnosti Invia 40 tisíc na dovolenou, na jakoukoliv si vyberete právě na stránkách Invia. Máme tady virtuální letadlo a na vás je vybrat tu správnou sedačku. 6 řad a místa A až F.
2: V případě, že se vám nepodaří vyhrát tenhle ten krásný zájezd, libovolnej teda vašeho výběru, jenom 40 tisíc k tomu dostanete. No a když to netipnete správně, tak vy dostanete nějakou dílčí výhru, která může být buď hra Člověče nezlob se, nebo dvakrát koncert na Letenskou pláň, na koncert Marka Ztraceného, a nebo nevyhrajete vůbec nic.
0: A mě by zajímalo, jestli bych chtěla člobrdo, nebo lístky na koncert, anebo dovolenou za 40 tisíc, Hanka, která je ve vysílání s námi, hezké ráno.
3: Hezké ráno, Eva.
2: Hezké ráno.
0: Tak co z těch tří možností bys brala?
3: Tak my jsme vybrali dvě E.
0: Jo, takhle, dobře.
2: Jo, rovnou jdeme.
0: Tak jdeme na to. Takže dvě...
3: Jo, já to nepsali.
0: Tak, dobře, dvě E.
2: Vzala z toho PEM. Ale to vůbec nevadí. Já se tady koukám do našeho virtuálního letadla a můžu ti říct, že...
0: Tak co, Jasmin, pojď, nenapíně to. Já jsem napnutej víc jak Hanka, tak co?
2: Že sice to není dovolená, ale máš Člověče nezlob se.
0: Hanko, Člověče nezlob se.
2: Člověče, nehnevaj se.
3: No, paráda.
0: No, to je teda...
3: My jsme ve volném čase měli co dělat asi.
0: No, to je teda fakt paráda, no.
2: Hele, zatím to ale nikdo netrefil, takže stále můžeš volat dál v dalších kolech. Třeba budeš mít štěstí, dovoláš se znovu a zatím můžete pařit, Člověče nezlob se.
3: Paráda, díky moc.
0: Tak si už to zítra ráno v 6.50 zase. Hani, zvládni úterý a ahoj.
2: Ahoj.
3: Díky moc, mějte se, čau.
0: Ahoj, tak v 6.50 zítra další šance pro někoho z vás, případně i pro Hanku. Dovolená za 40 tisíc od Invie, dovolená dle vlastního výběru.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Lucie a Marie, tohle je taky úterní hitrádio snídaně šampionů 8.56 a my se s vámi musíme opět rozloučit. Samozřejmě ty nejlepší hity vám budeme hrát i po deváté, my jsme Michal a Jasmin a těšíme se na vás.
1: Zase zítra ráno od 6 do 9, tak tu buďte s náma.
2: Spolehlivé auto na dovolenou, přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Zvládněte úterý, mějte hezký den.
1: A ahoj, a ahoj.
0: Tak počkej, a ahoj, a ahoj. Dvakrát ahoj. Tak čau.
3: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na trase Stanvaldu na Harachov. V Desné bude dneska probíhat práce údržby, tak počítejte s omezením provozu. No a s komplikacemi počítejte taky na trase Zjíčína na Turnov. Za Ktovou se kvůli dopravnímu omezení vytvořila asi kilometrová kolona, tak i tady bacha na to. Dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
4: Jedno kafe v paláci, krásná zahrada, výběrová káva a dobroty vlastní výroby. Vaše kavárna. Jedno kafe v paláci Líbik.
5: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Místo, které je protchnuté klidem i aktivním životním stylem. Komunitní zahrady, grillpointy, sportoviště i školka. Kompletní zázemí pro váš spokojený život. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.
6: Tohle děti na mobilu neuvidí. Cirkus Prince je v Liberci. Lachtán, papoušci Ara, velbloudi i zebry a laser show, která vás dostane. Zábava, napětí a obdiv, to vše vás čeká v Cirkusu Prince. Liberec Pavlovice na ploché dráze. Až do konce května.
7: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když se to má podařit.
8: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
11: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. V pondělí padaly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo na západě a severozápadě Čech, kde teploty stoupaly nad tropických 30 stupňů. Tropické počasí má být i dneska. I v Libereckém kraji mohou teploty stoupat ke 30. Stavba obchvatu Svoru uzavře silnici 9 první třídy na 20 týdnů. Uzavírku se podařilo zkrátit z původně plánovaných 24 týdnů o jeden měsíc. Začne v pondělí 1. června a potrvá do 16. října. Zavřený bude úsek mezi Svorem a Novou Hutí. Objížďka dlouhá 34 kilometrů povede po silnici 13 první třídy do České Kamenice. Pak po silnicích 263 a 4 druhé třídy přes Chřibskou do Horního Podluží. Léto je obdobím dovolených, zatímco lidé řeší kufry nebo letenky, často zapomínají na zabezpečení bytu nebo domu během své nepřítomnosti. Na co si dát pozor, říká ze společnosti Kalkulátor.cz Martin Týnl.
12: Jednou z nejčastějších letních chyb jsou otevřená okna nebo ventilačky. Podobně rizikové je také veřejné sdílení dovolené na sociálních sítích v reálném čase. Pro zloděje je to jasný signál, že byt je prázdný. Rizikem bývá i schovávání klíčů na tradičních místech, například pod rohožkou. Překvapivě nejdražší letní škody často z nesouvisejících s králižemi, ale s únikem vody. Právě proto odborníci doporučují uzavřít hlavní přívod vody.
11: Právě letní měsíce patří z pohledu pojišťoven mezi nejrizikovější období roku. Mimo vloupání přibývají škody způsobené nejen vodou, ale i technickými závadami.
9: Hokejový servis Hit Radio.
11: Čeští hokejisté nečekaně podlehli v 6. utkání na mistrovství světa ve Freiburgu Norsku 1-4. Připsali si tak ve skupině B druhou porážku. Skupinu už nemohou vyhrát, soupeř je odsunul na 3. místo. Norové porazili Čechy na světovém šampionátu poprvé od roku 2010. Závěrečný duel skupinové fáze odehrají svěřenci Koučeru Líka dneska. Utkají se s jistým vítězem skupiny Kanadou. Zápas začne ve 20 hodin a 20 minut.
13: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
10: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
11: Na severu Čech se teploty aktuálně pohybují mezi 18 až 21 stupni. I dneska bude jasno nebo skoro jasno a čeká nás pravděpodobně nejteplejší den tohoto týdne. Maximální teploty se budou pohybovat mezi 27 až 30 stupni.
9: Hit Radio Kontakt.
3: Krásný úterý, to už vám od mikrofonu přeje Silvie Válková. My společně startujeme v dopolední rozjezd a protože úterý je vlastně jenom míň ošklivý brácha pondělka, se vám i dneska pokusíme ten den maximálně zlepšit. Opět si zahrajeme o lístky na Svek Lift Day a proberem taky velmi příjemné téma dovolenou. Nejdřív ale hity, tady je Metr Gims, pojďme.

Nás hodně baví Ed Sheeran, Justin Bieber a jejich I Don't Care. To nám doznívá v éteru. No jo, někdy je prostě potřeba říct hrdě a hezky nahlas I Don't Care. Nezajímá mě to, jedu pryč na dovolenou. A právě dovolená, to je podle mě krásný téma, který my teď spolu proberem, abyste v práci mohli taky myslet na něco příjemného. Máte už letní dovču vymyšlenou? Nebo pořád hledáte to ideální místo, kde si fakt jako pořádně odpočinete a dobijete si baterky, no? Tak já mám pro vás seznam míst, které jsou hitem letošního léta. Průzkumy ukázaly, že nejvíc Češi volí Albánii, Řecko, Turecko, Bulharsko a Egypt. Tyhle místa jsou podle analýzy nejlepší kombinací finanční dostupnosti a exotického zážitku, no? Já jak tady vidím to Bulharsko, tak se přiznám, trochu se mi protočily oči, protože nemám na něj úplně krásné vzpomínky. Měli jsme asi trochu smůlu na to místo, ale rozhodně za to nechci odsoudit celý Bulharsko, to si chudák nezaslouží. Každopádně Albánie, to je teď obrovský hit. Já myslím, že každý už ve svém okolí máme někoho, kdo tam byl a zatím teda slyším samou chválu. No ale mě by zajímalo, kam se chystáte vy? A už to máte naplánovaný nebo čekáte na last minute? A máte třeba nějaký krásný nebo naopak otřesný zkušenosti? Pojďte mi to všechno napsat. Číslo k nám do studia 606 825 404. Za malou chvilku to proberem, do té doby ale no name. Krásný dopoledne.

0: Radio Kontakt. Tohle je recept na ještě hezčí úterní dopoledne. My jsme taky přidali špetku něčeho velmi příjemného a to je téma dovolená. Letos jsou nejvíc v kurzu destinace jako Albánie, Řecko, Turecko, Bulharsko a Egypt. Vy mi taky už píšete, kde jste byli, co jste zažili a kam se chystáte letos. Mám tady zprávu od Hanky. Krásný den, Silvi. My moc rádi vzpomínáme na Chorvatsko. Ať si každý říká, co chce, pro mě je to srdcovka a ta nejkrásnější vzpomínka, kdy jsme začali jezdit na společné rodinné dovolené. Hani, absolutní souhlas, ty mi normálně mluvíš přímo z duše a napsala si to fakt krásně. Normálně, jak jsem četla tu tvoji zprávu, tak jsem slyšela ty cikády. Za tohle fakt díky, nádhera. Ale jestli se letos někdo chystáte do Chorvatska, tak bacha na novinku, kterou zavádí. Bude tady platit noční zákaz nakupování alkoholu, takže na tohle určitě myslete, radši si udělejte nějaký ty zásoby. No a kam se letos chystá Marek? Zdravím do rádia, s manželkou to i letos necháme náhodě. Buď chytneme nějaký ten last minute, nebo ne. Případně i dovolená na Hradech nebo Benátské není k zahození. Tak i tady můžu jenom souhlasit. A hele, jako dovolená na festiáku, to je něco, co podle mě spousta lidí strašně podceňuje. Já to třeba miluju, na festiáku jsem ve svém živlu a Máro, i ty si mi udělal s touhle zprávou radost, protože si mi vlastně připomněl, že už za 2 týdny jedu právě na tu svoji festiákovou dovolenou, takže i za tohle velký dík, udělali jste mi velkou radost, jste prostě nejlepší. Určitě mi pište i dál, jak to letos vidíte s dovolenou a kam se chystáte. K tomu já už za malou chvilku posílám LP. Krásný dopoledne.
1: Liberecký kraj testuje v liberecké rezidenci ROSA asistivní technologie pro seniory. Chce zjistit, jestli můžou moderní technologie pomoci seniorům zůstat déle v domácím prostředí. Jak konkrétně funguje pilotní byt v rezidenci ROSA a co všechno se tam testuje, vám prozradíme s krajskou radní pro sociální věci Anou Provazníkovou. Už ve čtvrtek na Hitrádiu Kontakt.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy.
5: Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
6: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
5: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
6: Ale vyberu si sama.
5: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
6: Je, tyhle šaty s motýlkama.

0: vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami, přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se
1: to má podařit. Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Rodiče z Bystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčin.cz.
3: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
7: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
8: Hitradio. Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

John, Turn the Lights Off. Kdo posledních pár měsíců projížděl Reelska na sociálních sítích, bude tenhle hit velmi dobře znát. My se dneska bavíme společně o dovolených, přece jenom už se to blíží. Někdo už má třeba první letošní dovolenou za sebou, ale kamarádi pozor, já mám pro vás tip na jednu akci přímo tady u nás na severu, kde se taky budete cítit jak někde na dovče. Už tenhle víkend bude totiž ve Světlé pod Ještědem další ročník oblíbeného literárního open air festivalu Karolíny Světlé. Já jsem jednou na téhle akci byla a fakt můžu jenom doporučit, má to takovou svoji osobitou atmosféru, kterou si určitě zamilujete. V sobotu se třeba můžete těšit na celodenní program, ve kterém se podíváte na místa, o kterých Karolína Světlá psala ve svých románech. Potom vás čekají taky scénická čtení, koncerty, tanec, výstavy, workshopy, samozřejmě spousta dobrýho jídla a pití. No, fakt si budete připadat, jak kdybyste se přenesli v čase do vesnického románu v 19. století. Tak si to určitě zapište do kalendáře, vyražte v pátek a v sobotu, ať si užijete víkend zase trochu jinak. A my už teď jedeme dál. Tady je Jon Bon Jovi a Blaze of Glory. Jdeme na to!

0: nestárnoucí megahit, který mi teď udělal skvělý oslý můstek k tomu, co vám chci říct. Chtěli byste se dožít stovky? Podle expertů je to totiž možné, když budete postupovat podle pár jednoduchých pravidel. A ta pravidla jsou spát 8 hodin denně. Myslím si, že už u tohohle prvního bodu spousta z vás bouchá do stolu se slovy je to v háji. Potom je důležitý tančit, nekouřit, být pozitivní a pozor, tady je ten zvrat, dát si 3 piva a 2 panáky denně. Tohle je zase bod, se kterým asi většina z nás nebude mít problém, nicméně my už víme, jak to chodí s takovýma studiema. Dneska je nám dovoleno užívat si života, za týden bude zase další studie o tom, že alkohol rozhodně ne. Tohle už známe, ale já si tak jako říkám, jestli on to nebude jeden velký kalkul. Teď totiž Češi pijou historicky nejmíň piva. Prostě se přestává pít a jako sorry, ale když se najednou objeví studie o tom, že 3 pivka denně nám zajistí, že se dožijem stovky, no, trochu to smrdí. Nicméně, pivko pro vás teda nemám, ale s tou pozitivitou bych mohla trochu pomoct. Za malou chvilku už jsou tady další hity a další skvělý jména. Dáme si třeba Lady Gagu, Hunter X nebo Hoopstank, tak zůstaňte s náma.
1: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
2: Babička říkala, že její dům je na ní už moc velký. Taky pomohl pán z realitky. Všechno zařídil, fotky, smlouvy, všechno. Babička říká, že byl milý a spolehlivý. Teď bydlí jen 3 zastávky od nás a každý víkend se vídáme. A hlavně je spokojená a pořád se usmívá.
3: Energie, zkušenosti, výsledky.
4: SNL a Partners, realitní kancelář nové generace. SLPartners.cz.
5: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
6: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
7: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
8: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám. Navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
16: Asi bouchla hadice.
15: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
16: Co?
15: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
16: Chlapi, jedem do Hostru!
17: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
18: Hit Radio Kontakt.
19: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: A už je tady 10. hodina, před námi rychlej pohled na počasí, zprávy a aktuální dopravní info. Jdeme na to! Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na trase z Jablonce nad Nisou do Tanvaldu. Za Smržovkou bude dneska probíhat oprava povrchu vozovky, tak tady počítejte s omezením provozu. A připomínám taky uzavírku na Děčínsku. Ve Šluknově probíhají práce na mostě a místem aktuálně neprojedeme. Tak i tady bacha na to, dobře dojďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky ProBazén. www.proxim.cz.
2: Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radio je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invy za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
3: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Kontakt.
8: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítl Senát. Sněmovna bude moci nejméně koaliční většinou veto horní komory přehlasovat. Semafor v Českém Švýcarsku ukazuje na žlutou barvu. V Národním parku tak platí noční zákaz vstupu do lesů, a to v čase od 22 do 6 hodin. Správci Národního parku tím reagují na sucho a zvýšené riziko požárů. Český Dub chystá druhé kolo aukce stavebních parcel. V oblasti na Zhůrách bude radnice prodávat 19 pozemků vhodných pro rodinné domy. Elektronická aukce se bude konat 8. června. Pro 3000-ový Český Dub jde o největší developerský projekt za poslední půl století. V prvním kole se městu podařilo prodat 34 pozemků. Italské Benátky budou zřejmě i nadále vybírat poplatek za vstup do města od turistů. Podle částečných výsledků komunálních voleb totiž zvítězil kandidát na starostu, který chce systém udržet. Benátky vybírají poplatek ve vybraných dnech od turistů, kteří se ve městě neubytují.
9: Přírodní podlaha Studio AXA. Dřevěné dubové podlahy. Sleva až 20%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
8: V Novém Boru je 22 stupňů, v Liberci 20 a v Českém Dubu 23. Dneska bude na severu Čech jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty naměříme mezi 27 až 30 stupni.
2: Hit Radio Kontakt.
0: A jdeme si rozjet další společnou hodinku. Sylvie Válková stále s vámi a 10. dopolední si rozjedeme s Avicim.

Coldplay, BTS a My Universe v cílový rovince. Je 14 minut po desátý, no a my jdeme na hokej. Tak jak to včera dopadlo? Česko proti Norsku. No, pojďme si to říct otevřeně. Norové nás prostě vyklepli. Skončilo to 1-5. A co to pro nás znamená? Že nestojíme o to, aby nám to někdo dělal lehký, takže ve čtvrtfinále si to rozdáme buď se suverénním Finskem nebo s domácím Švýcarskem. Než ale vkročíme do další kapitoly, tak si spravíme chuť. Dneska hrajeme proti Kanadě, tak ty určitě porazíme, že jo? Zápas začne ve 20:20, klidně mi i pište vaše tipy, jak to dopadne. No a my jedeme dál, před námi už jsou další skvělý hity a mezi nima taky tenhle, stejně jako já a Činasky, to je pro vás krásný dopoledne.

0: Please Tell Rosie, pohodovka, jako dělaná k dopolední kávě. No a když jsme u té kávy, hit letošního léta je ledová káva se slivovicí. Irský kafe už prostě není trendy, letos frčí tahle brněnská novinka. A já si říkám, hele, proč ne? Když někdy někoho napadlo přidat do kafe whisky, byla to jen otázka času, než to někdo zkusí se slivovicí. No schválně, jestli to dorazí i k nám na sever, ochutnáte to? Já se teda přiznám, že si tuhle kávovou inovaci asi klidně nechám ujít. Přece jenom byl by to docela nezvyk, myslím na to, že po kafi už nemůžete ani sednout za volant. No tak jsem zvědavá, jestli se káva se slivovicí chytne i tady. Jestli už jste to tady u nás na severu někde zaznamenali, určitě mi to dejte vědět, já jsem na to zvědavá. Teď už ale zpátky k hitům, za malou chvilku jsou tady Nickelbacki.
1: Hit Radio. Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: kapelnář. Každý pracovní den od 12. Moje kolo. Tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
4: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
5: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
6: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prej to je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Svegliv day.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.

0: dovezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Tak rozdáváme vám skvělý hity, ale to není všechno. My pro vás i tenhle týden máme super soutěž, kamarádi, schválně. Co byste řekli na to, že bychom vás vzali na největší sportovní zábavní akci letošního roku? To je právě Swag Lift Day, kde si na svý přijde každý milovník sportu a fitnessu. Na programu jsou silové soutěže pro profíky i amatéry, skvělá hudba, doprovodný program a dorazí sem taky Halvor Bjornsson, známý jako Hora ze seriálu Hra o trůny, což je taky držitel a absolutního rekordu v mrtvém tahu, takže to bude neskutečný zážitek. A my ho zažijeme přímo u nás na severu v liberecký Home Credit Aréně, a to už 30. května. I dneska pro vás budeme mít dva volňásky na Swag Lift Day a jak na to, jak si je vyhrát. Určitě nezapomeňte poslouchat odpolední show mezi 3. a 6. hodinou a jakmile vás naše odpolední dvojka Denisa s Jirkou vyzvou, volejte k nám do studia na číslo 48 512 12. 12. První, kdo se dovolá, bere dva volňásky. Takhle snadný to je. Tak na to myslete, držím palce a k tomu už hraju Sonic.

0: Nikdo nám nesliboval, že to bude easy. Tohle jsou Miraj v éteru Hit Radio Kontakt. Za chvilku už 10:45 a my jdeme hodit očkem na silnice. Tak co se děje u nás na severu Čech? Pojďme do Svoru na silnici 9 první třídy, kde už 1. června začne 20-týdenní uzavírka. Kvůli stavbě nového obchvatu bude teda zavřený úsek mezi Svorem a Novou Hutí na Českolipsku a objížďka bude dlouhá 34 kiláků. Šílenost. No tak jestli tudy pravidelně jezdíte, kamarádi, myslíme na vás a přejeme taky pevný nervy, aby jsme to ale aspoň trochu vyvážili něčím pozitivním. Už za malou chvilku pro vás budu mít třeba tohle. Shakira, její Zoo, to si myslím, že by mohlo aspoň trochu pomoct. No a pošlu vám taky Red Hoty. I takhle tady budou znít následující minuty. Potom už taky zprávy, počasí a aktuální info ze silnic, tak na to určitě počkejte a krásný dopoledne.
1: Hit Radio. Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu. Hit Radio.
2: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
4: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
5: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: No zase praská stoupačka, pořád nějaký starosti, jenomže kde najít správce domů se zkušenostmi, který se postará o všechno?
8: Já se ti, Vláďo, divím, že si to pořád tak komplikujete.
9: My to máme vyřešené. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Obstarají nám komplet všechno, co správa domu potřebuje. Dokonce nám zajistili i profesionálního předsedu SVJ. A jsme v pohodě. www.sbd-ps.cz.
10: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
11: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
12: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
13: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
14: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
15: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
16: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
17: Já.
16: Protože jsou spolehlivé?
17: Já, natürlich.
16: A se zárukou na 5 let zdarma?
17: Já, sicher.
16: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
21: Kontakt.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Kontakt.
2: Happy birthday.

0: tady máme 11. hodinu, před námi rychlej pohled na silnice, jdeme na to. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na Děčínsku ve Šluknově v ulici doktora Edvarda Beneše na křižovatce s Rígrovou se srazila dvě osobní auta, tak tady počítejte s omezením provozu. No a nohu z plynu sundejte i na trase Stanvaldu na Harachov v Desné. Dneska probíhají práce údržby, tak i tady bacha na to. Dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jedno kafe v paláci, krásná zahrada, výběrová káva a dobroty vlastní výroby. Vaše kavárna. Jedno kafe v paláci Líbik.
2: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Bydlete v nejvyšším standardu, kde jsou předokenní žaluzie, podlahové topení i rekuperační jednotka s samozřejmostí. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novakunratická.cz.
5: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
8: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. V Libereckém kraji oznámili řidiči za půl roku více než 600 srážek se zvěří. Po přepočtu počtu střetů na délku silniční sítě vyplývá, že ke srážce se zvěří došlo v kraji skoro každé 4 kilometry. Nejhorším okresem je Česká Lípa, kde se stala více než třetina všech srážek se zvěří v Libereckém kraji. Vyplývá to z dat Srna indexu. Turnov na Semelsku chystá opravu městského domova důchodců. Práce za téměř 60 milionů korun chce radnice zahájit příští rok. Rozdělené budou do 3 let, aby domov mohl zůstat v provozu. Město se na úpravy pokusí získat dotaci. Hlavním cílem úprav je snížení energetické náročnosti. Je také potřeba vylepšit požárně bezpečnostní řešení budov domova. Nanoplasty narušují přirozenou ochranou vrstvu plic. Zjistili to vědci z Akademie věd. Hodně nanoplastů vzniká v našich domácích podmínkách, jak popisuje vedoucí výzkumného týmu Lukáš Cviklik.
9: Nanoplasty vznikají v podstatě v domácím prostředí z různých plastových prostředků, které máme třeba v bytě, koberce, oblečení. Jakékoliv narušení té složky na plicních sklípkách ovlivňuje její mechanické vlastnosti, takže v podstatě co se tam děje, když dýcháme.
8: Vědce by zajímalo, jak se lidský organismus může proti pronikání nanoplastů bránit. Kromě plic se nám totiž dostávají taky do očí. Čeští hokejisté podlehli v 6. utkání na mistrovství světa Norsku 1-4. Skupinu tak už nemohou vyhrát, soupeř je odsunul na 3. místo. Dneska hrají naši s jistým vítězem skupiny Kanadou.
10: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
8: Teploty se na severu Čech pohybují mezi 20 až 24 stupni. Odpoledne budou stoupat na 26 až 30 stupňů. Bude jasno nebo skoro jasno a foukat bude slabý vítr.
6: Hit Radio Kontakt.
0: Další hodina a další skvělý hity, to je právě před námi. Od mikrofonu přeje krásný úterý Silvie Válková.

Lhuta záruční a slza, i tohle nám zní éterem Hit Rádia Kontakt. Na hodinkách 13 minut po 11. a Liberecký kraj zná ty nejlepší policisty, okrskáře. Tak kde máme ty nejlepší poldy a kde je nejvíc bezpečno? Kamarádi, soutěž, která hodnotí práci policistů, tenhle rok vyhrál na plný čáře frýdlantský výběžek. První místo získal Filip Rein z obvodního oddělení Nové Město pod Smrkem a hned za ním na druhém místě skončil Vít Velzel z Frýdlantu. Takže pánové, obrovská gratulace, klobouk dolů. Skvěle se taky umístili policisti z Železného Brodu a z DOX, takže i sem máváme a zdravíme, jste prostě borci. Je to podle mě hrozně fajn slyšet, že když se řekne, kde je bezpečno, tak my tady na severu máme hned několik odpovědí. Taky se mi líbí, že je dobrá policejní práce odměněná, jsou to prostě lidi na správném místě. No tak pro každýho poldu, který zrovna poslouchá, ale i pro všechny z vás, co jste zrovna v práci a taky jí děláte srdcem, mám tady další hit No Doubt a Don't Speak. Krásný dopoledne.

0: potřeboval pořádně dobít baterky, tenhle hit to zvládl za 3 minuty. Buddy Rockers, I like the way, to je jako nekonečná zásobárna energie, která nikdy nedojde. Přesně takovej je prostě náš playlist. My za váma i dneska posíláme jenom to nejlepší, to aby vám to úterní dopoledne hezky utíkalo. A jak se vlastně dneska máte? Dobrý, dáváte to? Nebo je to náročný? Tak jestli cítíte, že je tam trochu prostor pro zlepšení, hoďte si teď na chvilku nohy na stůl, ať se mi v té práci nestrháte. Jestli sedíte za volantem, dejte si volume pořádně doprava, protože už za malou chvilku pokračujeme v naší hudební krasojízdě a já pro vás budu mít třeba tohle. To je Ed Sheeran, kluk, který vám tady na malou chvilku bude dělat společnost, tak na to určitě počkejte, zůstaňte s náma a krásný úterý.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. Chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
4: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraku k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová. Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
5: Tohle děti na mobilu neuvidí. Cirkus Prince je v Liberci. Lachtán, papoušci Ara, velbloudi i zebry a laser show, která vás dostane. Yeah! Zábava, napětí a obdiv, to vše vás čeká v Cirkusu Prince. Liberec Pavlovice na ploché dráze. Až do konce května.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
9: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
10: Asi bouchla hadice.
9: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
10: Co?
9: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
10: Chlapi, jedem do Hostru!
11: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
14: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo.

0: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
1: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

voní létem, stejně jako teploměry, které už nám v tuhle chvíli ukazují krásných 23 stupňů. K tomu samozřejmě Hit Radio Kontakt a ten nejlepší playlist na severu Čech. Jednu pecku za druhou vám posíláme a posílat je budeme taky dneska večer po 6. hodině. V tomhle čase startuje večerní speciál plný těch nejlepších hitů z 80., 90. a přelomu milénia, takže skvělá hudba tady bude znít i v závěru toho dne. No a já pro vás mám i dneska malou ochutnávku toho, jak to tady bude večer znít. Dneska jsem pro vás vybrala zpěvačku, která má svoji pověstnou image drzí drsňačky. Milovali jsme ji už na přelomu milénia a milujeme ji pořád i dodnes. Kamarádi, je to Pink, Don't Let Me Get Me, to za váma posílám do práce, domů i na cesty.

0: Stejně jako Luis Capaldi jsme i my přežili první půlku úterka. Za chvilku 11:45 a to je čas se pomalu rozloučit. No tak díky za to, že jste tady s náma i dneska, nám to dělá velkou radost. A rozhodně laďte Hit Radio Kontakt i dál, protože už za malou chvilku pošlu ještě třeba Kabáty nebo Amy Winehouse. No a pak už pravé poledne Jirka Pelnář a vaše oblíbené srdcovky. Tak si to určitě nenechte ujít, mějte se krásně, ať ta práci utíká a já se na vás budu těšit zase zítra v 9. Čau!
1: Domov začíná v kuchyni. QV kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. QVkuchyně.cz.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line třídy C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
7: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: Staročeské řemeslnické trhy Turnov. Víkend 30. a 31. května v Městském parku a Atriu muzea. Děda Mládek Illegal Band, Vesna, Michal Hruza, Rozálie, Love Song Orchestra a další. Staročeské řemeslnické trhy Turnov. Užijte si krásný víkend s jarmarkem, řemesly, hudbou a divadlem. I s výborným jídlem a pitím. Více na muzeum.turnov.cz.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
11: Senkor. Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
12: Bauhaus, když se to má podařit.
13: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
14: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
15: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
16: Kontakt.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči ve Frýdlantu v Zámecké ulici probíhají práce na silnici a komunikace je neprůjezdná. A v České Lípě se pracuje v Děčínské ulici směrem do centra, provoz je vedený kivadlově a můžete se tu krátce zdržet, tak s tím počítejte. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 900 952.
0: Jedno kafe v paláci. Krásná zahrada, výběrová káva a dobroty vlastní výroby. Vaše kavárna. Jedno kafe v paláci Líbek.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej! Nejsemosel.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
6: Senkor.
0: Hudba, tanec, divadlo, výtvarné umění. Zuška Liberec otevírá zápis pro nové žáky od pondělí 1. do soboty 6. června. Začněte svou uměleckou cestu ještě dnes. Vaše Zuška Liberec.
7: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole podalo více než 12,5 tisíce žáků. Zhruba 93% z nich jsou uchazeči o čtyřleté a kratší obory. Na šestiletá gymnázia se hlásí zhruba 290 žáků, na osmiletá kolem 500. Termín pro podávání přihlášek skončil včera. Do systému mohou být ještě doplňována písemná podání. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítl Senát. Řádná schůze dolní komory začne dnes odpoledne. Opět se očekávají opoziční snahy o změny nebo doplnění navrhovaného programu. Teď se podíváme k nám.
2: Stavba obchvatu Svoru uzavře silnici 9 první třídy. Začne v pondělí 1. června a potrvá do 16. října. Zavřený bude úsek mezi Svorem a Novou Hutí. Objížďka dlouhá 34 km povede po silnici 13 první třídy do České Kamenice. Pak po silnicích 263 a 4 druhé třídy přes Chřibskou do Horního Podluží.
1: Hokejový servis Hit Radio.
9: Čeští hokejisté zakončí vystoupení v základní části světového šampionátu dnešním soubojem s Kanadou. Zápas s už jistým vítězem skupiny ve Friburgu začne ve 20 hodin a 20 minut. To už naši budou vědět, zda ještě mohou bojovat o druhé místo. Na tom je po nečekané pondělní výhře 4-1 vystřídalo se stejným počtem bodů Norsko, které bude už za chvíli hrát s Dánskem.
10: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
11: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
2: V České Lípě je 25 stupňů, v Mníšku u Liberce 23 a v Kořenově 21. Odpoledne bude jasno až skoro jasno a maximální teploty mezi 25 až 30 stupňů.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
12: Je 12 hodin, 2 minutky k tomu. Přeju nádherné poledne, tropické poledne a taky dobrou chuť k obědu. Mám připraveno pro vás jako každý den v pravé poledne 5 legendárních hitů, 5 srdcovek, které vás vrátí v čase. Jako první tak si dáme hit z roku 1999 od Christiny Aguilery. Jmenuje se Gin v láhvi.
1: Hit Radio Kontakt.
12: A tak si říkám, kdybychom měli, jo, tu Aladinovou lahev, co by bylo přání číslo 1? Možná aspoň na chviličku se vrátit do 90. No tak, vaše přání je mi rozkazem.

0: Rok 1999, Christina Aguilera.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte úterní srdcovky na Hitrádiu. První srdcovka je za námi. Christina Aguilera, rok 99 a gin v lahvi. Kdybyste si měli vybrat jedno přání, to první přání, kdybyste měli tady tu kouzelnou lampu, že jo, tak co by to bylo? Bavili jsme se o tom, že bychom chtěli cestovat v čase a vrátit se zpátky do 90. let. To se nám tady reálně dneska podaří. Už jsme s tím vlastně začali. V srdcovkách se skutečně vracíme v čase. A kdyby jsme se vrátili do těch 90., co byste chtěli hrát za deskovku? Protože v těch 90., když jsme vyrůstali, tak ty deskovky, to byla každodenní radost. O víkendu jsme hrávali s rodičema doma, že jo, pak už jsme byli starší. Hráli jste třeba i věci typu dračí doupě? Doufám, že ano. Je to kolik pro mě? Třeba 30 let zpátky, co jsem to hrál naposled. Já tu hru zbožňoval. Tak schválně, které hry jste vy měli nejraději jako deskovky? Dejte vědět na 777-937-777. Můžete psát zprávy nebo posílat hlasovky. A my si dáme další srdcovku. Ta už je ze začátku milénia, konkrétně z roku 2007. David Guetta. Tohle je fakt klasika.

0: Nádherná romantika na úterní poledne. Lenny Kravitz ve 12 hodin 15 minut.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Lenny Kravitz je zpěvák, o kterém jeho vlastní dcera řekla, že tátovo bradavky jsem viděla častěji než jeho oči. Můžou za to věčně síťovaná trička a sluneční brýle. Tolik tedy Lenny Kravitz ve čtvrt na jednu. Než si dáme další srdcovku, tak pojďme vzpomínat na deskové hry, které jsme hrávali v 90. letech. Lucka píše, za mě jsou to dostihy nejlepší hra na světě, kdo měl Napoliho, tak byl král. Samozřejmě, po něm jsme šli všichni, že jo, Narcius, Napoli, pak ještě Superstar, jak se to tam jmenovalo, Dahoman, Shaga, tak nějak to určitě bylo, že jo? No a když jsme byli starší, tak první, co bylo pryč, tak byli trenéři, to už jsme věděli, jak se to hraje. Co tady máme z hlasovek? Pojďme si pustit ještě vaše vzpomínky.
2: Čau Jirko.
0: Ahoj.
2: No tak my jsme hráli klasiku, dostihy a sásky,
0: jasně.
2: Člověče nezlob se a hlavně kovoučku hop, to byla teda hra, skoro, že to dnešní děcka už moc neznají. Jinak přeju pěkné odpoledne. Čau, Dáška.
0: Děkuji moc, taky přeju krásné odpoledne. Kloboučku hop, to je opravdu jako boží hra. Ten pocit, když jste to trefili z velké dálky, to si myslím, že to si asi pamatuje každý, jo? Já se přiznám, že jsem ji koupil i domů, ale když jsem pak viděl toho tříleťáka, jak dává ty kloboučky do pusy, tak jsem to zase hnedka schoval. Úplně jsem viděl, jak se mu to zasekne v krku a jedeme do nemocnice. No jo, no. To je tak, když máte první děti až ve středním věku. Až moc se o ně bojíme. Pojďme na další srdcovku. 80. léta. Zpěvačka, která svůj první single vydala až, nebo už v 16 letech, vyhrála dokonce ve své kariéře i pěveckou soutěž Eurovize a v 80. letech, když jí bylo 28, vydala tenhle legendární hit.

0: Dr. Jones, tohle je ta skupina, která proslula legendárním hitem Barbie Girl.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: A musel jsem je dneska zařadit, protože včera odpoledne přišla zpráva, že se rozhodli, že oficiálně skončí s živým vystupováním a s koncertama po více jak 30 letech dlouhé kariéry. A tohle je samozřejmě jako jedna z těch kapel, na který jsme vyrůstali. A když slyšíme Barbie Girl, tak hele, úplně na rovinu, my kluci jako z toho nejsme úplně jako odvařený, ale když máme tu správnou kuráž tekutou v sobě, tak občas jsme na to tančili taky, jo? Každopádně věřím, že vy děvčata zbožňujete Barbie Girl na jakékoliv party, v jakémkoliv věku. No a tak jsme na ně zazpomínali, no. Říkal jsem si, že bychom si mohli dát trošku jiný hit než ten legendární Barbie Girl, aby jsme si i připomněli, co dalšího tvořili. A Dr. Jones je jedna z těch srdcovek, která si určitě zapsala zlatým písmem do historie 90kových hitů. Páni, toto uteklo. Pátá srdcovka je za námi. Takže se loučíme se srdcovkama, čeká nás ještě jedna na vaše přání. Pište mi nebo volejte hlasovky na 777-937-777 na WhatsApp Hit Rádia. No a jak se tak jako loučíme s těma srdcovkama, tak jsme se rozloučili i s deskovkama, které jsme hrávali v 90. letech. A díky moc za všechny zprávy, co jste posílali. Když to tak dám všechno kolem a kolem dohromady, tak nejoblíbenější deskovka byla Sásky a dostihy. Zároveň kromě snad tady Ivany Ostravy, která psala, asi nenašel nikdo jiný, kdo by to tenkrát hrával i s těma sáskama. Většinou jsme měli svoje pravidla, anebo jsme hráli jenom ty dostihy, ale ty sásky prostě ne. Tak kdyby náhodou jste doma měli sásky a dostihy a o víkendu jste si udělali večer čas, zahrajte si a zahrajte si to i s těma sáskama. Ty pravidla se dají naučit, je to úplně jiný rozměr celé hry a pak mi dejte vědět, jestli je to lepší, anebo ne. Za chviličku tedy srdcovka na přání, do té doby ještě například Dermot Kennedy nebo Miles Smith na Hit Radio.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Tak přesně v takovýhle jeskyni v naprostý tmě uvízlo jeden čínský potápěč, vplul tam do toho podvodního jeskyního systému a ztratil se, jo. A co je teda neskutečný, že on tam 5 dní přežil v nějaký vzduchový kapse, uvízl tam, přežil to bez jídla, bez pití, pod vodou a v moment, kdy se vynořil, tak jako první jeho věc, první reakce byla: nemáte cigaretu?
3: No tak si to představ, ten borec tam musel mít v té vzduchové kapse hroznou nudu, jako vem si, že 5 dní tam koukáš možná na nějaký ryby, jo, a jediný, co ti chybí ke štěstí, je zapik. A já úplně vidím, jak vylez, prostě absolutně bez stresu, já bych se osobně zbláznil, no, já nemám rád stísnění prostory,
2: šokem.
3: Tak přesně, ale borec prostě po 5 dnech nějak ho jako vytáhnou a on první co, tak kam se potápíme dneska?
1: Dnesky snídaní šampionů na Hit Rádiu, od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
4: Laundry Point. Revoluce v čištění oděvů. 20 let zkušeností, profesionalita a péče, která prodlužuje životnost vašeho šatníku. Odevzdejte oděvy pohodlně do nejbližší elektronické skřínky nebo sběrného místa. Objednávku i platbu vyřídíte online, rychle a bez starostí. Najděte svůj Laundry Point a přesvědčte se sami. Laundrypoint.cz.
5: Hele, vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě, potřebujou schladit.
6: Viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla, to je dortomilka.
5: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita v Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato DV.cz.
7: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme i

0: nejlevnější pneu.cz.
1: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám. Navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
4: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku.
9: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
8: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
10: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
11: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Dermot Kennedy na Hit Radio, 12 hodin 38 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A to je největší čas a nejvyšší čas, kdy si dáme poslední srdcovku dnešního dne, a to je srdcovka na vaše přání. A tentokrát vybírám hlasovku, která přišla na číslo 777-937-777.
3: Jako, kdyby si tak mohla zahrát, prosím, na přání I Don't Stop Believing of the Journey pro moje kolegy, kamarády, Jíťu, Léňu, Gabču, Móňu, Mikyho, Liborka do Rokytnice, aby se jim pracovalo co možná nejlíp a aby jim to uteklo už do konce, už to mají za pár. Tak kdyby se všechny pozdravoval a taky zdravím všechny posluchače. Čau, čau, zdraví Dáška.
0: Děkuji moc za tuhle krásnou zprávu, závidím vám všem, kdo už to máte za pár, myslím v práci teda. No a děkuji za tenhle výběr, kdy tohle je tak krásný hit. My se teď dostaneme do doby ještě daleko před sociálníma sítěma. Vlastně daleko před internetem jako takovým, před barevnýma televizema v českých domácnostech. Tohle byl úplně jiný svět. Rok 1981. Don't Stop Believin'. Srdcovka na přání od Dašky i pro vás. Tady u nás na Hit Radio.

0: Je to možný, je to možný. Páni, 12 hodin, 43 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tohle byl tak nádherný výběr, to je tak krásná píseň. Tohle je jeden z těch hitů, který vám zlepší náladu, ať se děje, co se děje. Úplně, já nevím, dodá takovou zvláštní naději. Víru v to, že všechno nakonec dobře dopadne. Nevím. Don't Stop Believing, vlastně i tak se to jmenuje, jestli to byl opravdu záměr vyvolat v nás takovýhle pocity, ale jestli nějakým způsobem dneska ukončit srdcovky, tak jsem strašně rád, že jsme to udělali takhle. Já bych si nejradši dělal ještě jednou, úplně jako znova. To se asi jako normálně nedělá v rádiu, ale to tak aspoň ještě jako, co, ještě kousek, volume doprava. Don't stop. Je to dokonalý. Rok 1981. Já tady mám hezkou zprávu. Dokonalá volba písničky, tohle miluju natolik, že jsem teď musela v autě vypnout klimatizaci. Mám husí kůži i tak bez klimy. Děkuju moc za tenhle výběr. To jsou srdcovky na Hit Rádiu. Boží. Tak jo, další srdcovky zase zítra, my samozřejmě nekončíme dál, teda nekončíme, pokračujeme dál, za chviličku Benson Boone, Beautiful Things a ve 13 hodin nejnovější zprávy.
1: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
3: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
4: Konečně mám svůj pokoj. Táta prodal dům, kde vyrůstal a pomáhal mu s tím jeden moc fajn pán z realitky. Táta říká, že všechno šlo hladce a že to byl profík. Díky tomu si splnil svůj sen. Má svoji firmu a je i víc se mnou. Hrajeme fotbal a jezdíme na kole. Babička s dědou jsou na něj fakt hrdý.
5: Energie, zkušenosti, výsledky.
6: SNL a Partners. Realitní kancelář nové generace. SLPartners.cz.
7: Mami, můžeme už vyrazit do té zoo?
8: Jasně, už balím.
7: Mami, a co když bude pršet?
8: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z Vmartu. Ty jak si v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
7: Jo, to bylo super.
8: Viď, mám dobaleno.
7: Hurá, jede!
8: Letní sovčelky z Vmartu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
9: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
10: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na fosení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
13: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Homecrate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberecjede.cz. Svegliv Day.
2: Klikni!
14: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
14: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
2: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
14: Když vysavače,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
15: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
16: Já.
15: Protože jsou spolehlivé?
16: Já, natürlich.
15: A se zárukou na 5 let zdarma?
16: Já, sicher.
15: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
17: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu. Hit
19: Radio. They say the holy water's watered down. And this town's lost

0: Benson Boone na Hitrádiu. Za minutku a půl bude 13 hodin. Lucie má pro nás nejnovější zprávy. Pokud jste za volantem, tak ale ještě pozor, teď dobře poslouchejte, máme pro vás aktuální info z dopravy.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na trase z Jablonce nad Nisou jsou do Tanvaldu za Smržovkou probíhá oprava povrchu vozovky, počítejte tady s omezením. A v České Kamenici v Lipové a v Tovární ulici probíhá pokládka kabelu a silnice jsou neprůjezdné, tak s tím počítejte. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jedno kafe v paláci, krásná zahrada, výběrová káva a dobroty vlastní výroby. Vaše kavárna. Jedno kafe v paláci Líbik.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
8: Senkor.
9: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Dominik Feri vypovídal před teplickým soudem, ten řeší jeho žádost o podmíněné propuštění. Za sebou má k dnešku 2/3 trestu. Podmínkou pro podmíněné propuštění je i očekávání, že povede řádný život. Feri před soudem řekl.
13: Byl tam, myslím, řádný život nekolísající, řádný život nejen v toho minimálním standardu, jako požaduje zákon judikatura, ale řekl bych aktivní občanský život pracujícího člověka. Také uvádím, že v případě mého podmíněného propuštění by ve vedení řádného života přirozeně pokračoval. Je to pro mě zkrátka zvyk.
12: Feri uvedl, že mu je líto újmy, kterou poškozené pociťují. Z trestu se podle svých slov poučil a nyní už nemůže udělat nic víc. Studenti českých středních škol vybrali na pomoc Ukrajině bezmála 3 tuny materiálu, zvláště hygienické a zdravotnické potřeby pro nemocnice a pečovatelská zařízení. Sbírka byla součástí iniciativy Schools for Victory, kterou organizují studenti napříč Evropou. Senát si dnes podvečer připomene 30 let ustavení České horní parlamentní komory. Na slavnostním shromáždění se sejdou současní, bývalí členové, promluví také prezident Petr Pavel. Bývalí předsedové a předsedkyně obdrží symbolické klíček Senátu. Teď ještě pohled k nám.
1: Český Dub chystá druhé kolo aukce stavebních parcel. V oblasti na Zhůrách bude radnice prodávat 19 pozemků vhodných pro rodinné domy. Elektronická aukce se bude konat 8. června. Pro 3000 Český Dub jde o největší developerský projekt za poslední půl století. V prvním kole se městu podařilo prodat 34 pozemků.
14: Přírodní podlaha Studio AXA. Dřevěné dubové podlahy. Sleva až 20%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
1: Na severu Čech se teploty pohybují mezi 25 až 28 stupni. Během odpoledne mohou místy stoupat až na 30 a čeká nás jasná nebo skoro jasná obloha.
10: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 13 hodin, 2 minuty, posloucháte Hit Radio, máme úterý 26. května a dorazilo k nám tropické léto, 32 stupňů Celsia, dneska místy, to je velmi náročný. Co takhle nejraději děláte v létě? Zalezete si někam do stínu a přečtete si rádi nějakou knížku? Mám tady pro vás čtení na celé léto. 12 fantastických detektivních knih, které si můžete vyhrát i dneska v hodnotě 5000 korun. Podrobnosti řeknu za chviličku.
10: Hit Radio Kontakt.

0: Duet Eva Farna a Miraj. Vzpomeneš si tady u nás na Hitrádiu?
1: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
0: Je 13 hodin a 13 minut, posloucháte Hitrádio. Miraj se stal otcem. Moc gratulujeme jemu i mamince samozřejmě za celé naše Hitrádio. Společně tak začínají psát novou kapitolu svého života. Co je v tom životě víc? Velká gratulace. No a když jsme u těch knih, tak si říkám, že bychom se vlastně rovnou my mohli pustit do naší velké hry o knihy. Já mám tady pro vás super čtení na léto. Detektivní série 12 knih světoznámé spisovatelky Lizzy Reaganové. Jestli se rádi na dovolené zašijete do stínu s knížkou a necháte se vtáhnout do jiného světa, tak tohle vás bude opravdu bavit. A teď jak na to? Jak získat tenhle balík knih v hodnotě 5000 korun? Je to jednoduchý. Já právě teď přečtu ukázku z druhé série, z druhého dílu celé série, abych byl úplně konkrétní. A vaším úkolem bude za chviličku zavolat na telefonní číslo, který řeknu, a tipnout si, jestli ten příběh jsem zakončil správně, anebo jsem si to vymyslel jako včera. Tak jo, včera jsme četli první díl série Mizející dívky, dneska tady máme druhý díl série a ten se jmenuje Dívka bez jména. Je dívka bezejména svědkyně, podezřelá nebo možná budoucí oběť? Pojďme na to. Když detektiv Josie Quinnová dorazí na místo činu na okraji města Denton, je zděšená brutalitou útoku. Jeho oběť bojuje o život a novorozené dítě zmizelo. Na jiném místě se snaží ukrýt krásná mladá žena. Vypadá to, že by mohla být Josieným vodítkem k případu uneseného dítěte. Ale záhadná žena neví, kdo je, kde se vzala a ani čeho se tak bojí. Jisté je, že je vyděšená k smrti. A nebo je možné, že svou amnézii pouze předstírá. Tak co? Co si myslíte? Je tohle skutečný příběh podle knihy, anebo je to můj vymyšlený příběh? Dáme jeden hit, krátkej Lady Gaga Paparazzi a vyvolejte na 800 937 937.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lizzy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Lady Gaga a Paparazzi, 13 hodin 19 minut, posloucháte Hit Radio. A právě teď, tak Míša z Českých Budějovic má šanci vyhrát nádhernou detektivní sérii 12 knih od spisovatelky Lizy Reganové. Míšo, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme, dobrý den.
0: Výborně, dobrý den, můžeme si tykat, je to v pohodě?
1: Můžeme, ahoj, ahoj.
0: Tak Míšo, řekni mi, jak se máš v tomhle horkém počasí?
1: Krásně.
0: Co bylo
1: dobrýho? Počasí úplně nabíjí energii.
0: Co bylo dobrýho? K obědu?
1: Hryzek.
0: Dobře.
1: Taková klasika.
0: Do tohle počasí geniální. A no. kolik knížek přečteš za jeden rok?
1: No, tak 10, 12 hezky, plus minus.
0: Hezky. Hmm. V tom případě já tady mám právě teď pro tebe knihy na celý rok. 12 knih. Na tobě je, aby si mi řekla, jestli ten příběh, který jsem před malou chviličkou přečetl, je smyšlený, anebo je skutečný podle knihy. Co myslíš?
1: Já si myslím, že je to pravda.
0: Že pravda.
1: Není smyšlený.
0: Že není smyšlený, jo. Že tu amnézii by mohla jenom předstírat, jo. Podle čeho to soudíš?
1: Nevím. Tenhle díl jsem zrovna nečetla.
0: Intuice, je to intuice, jo?
1: Bylo by to víc záhadný.
0: To je pravda, to je pravda. Říká se, že ženská intuice je 13. div světa. že by se měla vždycky naslouchat, že ženy mají vždycky pravdu. A v tomto případě ženská intuice je skutečně dokonalá. Já gratuluju.
1: Děkuju.
0: Dívka bez jména svou amnézii skutečně jenom předstírá a předstírání nikdy nevede k ničemu dobrému. Teda píše se to v té knížce. Jo? Víc už ale prozrazovat nemůžu. To znamená, že jak dívka bez jména dopadne, tak to si můžeš přečíst sama. A teď už jenom, bude to v té knižní verzi, v tom knižním vydání tištěném, anebo v elektronické verzi?
1: Tištěném.
0: No, tak to dá slyším. To je krásný. Tak Míšo, ještě jednou moc gratuluju. Užij si všech 12 knih od Lizy Reganové a za rok, až je přečteš, tak dej vědět, jak se ti to líbilo, který byl nejlepší. Domluveno?
1: Super, moc děkuju.
0: Tak jo, měj se krásně. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Míša tedy má svou sérii 12 knih v hodnotě 5000 korun. Vy ji můžete mít zase zítra. A kdyby to náhodou zítra nevyšlo, tak ve čtvrtek, anebo v pátek, anebo v průběhu celého příštího týdne. Ano, takhle dlouhou dobu tady pro vás tuhle náhradnou hru budeme mít. Tak zase zítra mezi 13. a 15.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Damiano David a píseň o zlomeném srdci. Trošku připomíná včerejší hokej. To taky bolí ještě teď pořád. Původně jsem myslel, že si dneska budeme povídat o hokeji, o mistrovství světa, jak to krásně rozebereme, ten zápas proti Norsku, ale říkal jsem si, že si asi možná nakonec nebudeme kazit den, co? Hoďme to za hlavu, prostě stalo se, v pohodě. Místo toho, tak si užijeme další skvělý hity, který tady pro vás chystám, a za chvíli, tak si dáme hit, který jste mezi 12. a 15. na Hitrádiu neslyšeli možná podobně dlouho, jako nás na rozkole porazilo. Pár let už to bude. Chystám pro vás velký překvapení, a to sice... Fatboy Slim, Rockefeller Skunk. Něco tady do toho tropického počasí. To se hodí. Jenom to slyšíte a už se zapotíte. Já vím, jak vy, ale my se potíme i přes ty zavřený okna tady. Tak tohle vás čeká už za chvíli tady na Hit Radio, tak buďte s námi. A teď si pojďme poslechnout, jaký bylo dnešní ráno.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Tak přesně v takovýhle jeskyni v naprostý tmě uvízlo jeden čínský potápěč, vplul tam do toho podvodního jeskyního systému a ztratil se, jo. A co je teda neskutečný, že on tam 5 dní přežil v nějaký vzduchový kapse, uvízl tam, přežil to bez jídla, bez pití, pod vodou, a v moment, kdy se vynořil, tak jako první jeho věc, první reakce byla: máte cigaretu?
3: No tak si to představ, ten borec tam musel mít v té vzduchové kapse hroznou nudu, jako vem si, že 5 dní tam koukáš možná na nějaký ryby, jo, a jediný, co ti chybí ke štěstí, je zapik. A já úplně vidím, jak vylez, prostě absolutně bez stresu, já bych se osobně zbláznil, no já nemám rád stříčení prostory.
2: Já bych umřela šokem.
3: Tak přesně, ale borec prostě po 5 dnech nějak ho jako vytáhnou a on první co... Tak kam se potápíme dneska?
1: Vící snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
4: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy, a neb kyberbezpečnost pro každého.
5: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
6: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
5: Děkujeme moc. A konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami, a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí. Tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
10: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let

0: 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Taky toužíte po novém bydlení? V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
6: Staročeské řemeslnické trhy Turnov. Víkend 30. a 31. května v Městském parku a Atriu muzea. Děda Mládek Illegal Band, Vesna, Michal Hruza, Rozálie, Love Song Orchestra a další. Staročeské řemeslnické trhy Turnov. Užijte si krásný víkend s jarmarkem, řemesly, hudbou a divadlem. I s výborným jídlem a pitím. Více na muzeum.turnov.cz.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
8: Senkor.
9: Hudba, tanec, divadlo, výtvarné umění. Zuška Liberec otevírá zápis pro nové žáky od pondělí 1. do soboty 6. června. Začněte svou uměleckou cestu ještě dnes. Vaše Zuška Liberec.

0: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
1: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Krištof, zůstaně tu se mnou. Já jsem rád, že vy jste stále s námi, že jste s Itrádiem. Je 13 hodin 38 minut. Před chviličkou jsem otevřel takovou malou pandořinu skřínku hokejovou, když jsem zmínil včerejší zápas proti Norsku, že nás z toho trošku bolí srdíčko. No a mám tady plný, jak se tomu říká, ne plný koš, ale tady prostě plný počítač zpráv, plný WhatsApp, ano, plný WhatsApp zpráv, co posíláte na 777-937-777 a shodneme se asi všichni na jednom a na tom samém, no, na čem se nám třeba tady například shodnou i naše hlasovky.
1: Jirko, to souhlasím, protože včera pro mě jako naprostý zklamání. To, že to mají jistý, že budou hrát playoff, ještě přece neznamená, že budou hrát takhle, jak hráli včera. To bylo hrozný, jako. A fandím jim, mám hokej rád, sleduju to, protože jsem jako dítě i hokej hrál, ale prostě takový zklamání, že za mě si ani postoupit nezaslouží. Jako. Jediný zápas, který byl hezký, byl s tím Švédskem, jinak to všechno ostatní bylo prostě tak na hraně, že by si to zasloužil jiný.
0: To je velmi ostrý názor, věřím, že není jediný, ale zase na druhou stranu, pojďme na tom najít něco pozitivního. Jo, to já mám jako rád. Jo, ne zbytečně tolik negace, něco pozitivního. Hele, hokej a světový šampionáty, tak ty se vždycky hrajou kvůli památečným zápasům. Jo, hele, Nagano si pamatujeme všichni. Jo, Svobodovo zlatý gól. Pak ještě jsme měli pár super zápasů s Kanadou a se Švédskem. Ale tady se nám píše úplně nová historie. Máme tady památeční zápasy se Slovinskem, Itálií, Norskem, výhra nad Slovenskem levou zadní, doslova. To prostě jako žádná jiná hokejová generace ještě nezažila. My tady píšeme novou hokejovou historii památečných zápasů. Není zač. Rok 2026. A teď Hit Radio a Fairboy Slim.

0: 13 hodin 640 minut, posloucháte Hit Radio, s váma Jirka Pelnář. Jsem rád, že vy jste s námi. V tomhle horku člověk musí taky trošku zpomalit a nezapomínat na pitný režim. Vodu. Bavíme se tady o vodě, ideálně minerální vodě. Ať doplňujete ty minerály, přece jenom jak je horko, tak to tělo to tak nějak rychle odplavuje ze sebe, takže minerálky. Ideální je prostě polknout tam aspoň ty 3 litry za ten den, no, v tomhle šíleném vedru. A hlavně nespěchat. A s tím souvisí také i nová forma cestování, která se jmenuje slow travel. Jde o dovolenou, která má klidnější tempo a hlubší poznávání dané země. Je to kouzlo, které my tady v Česku čím dál tím víc objevujeme. Podrobnosti vám řekneme v nejnovějších zprávách, mimo jiné, ve 14 hodin. No a do té doby z hitů například Linkin Park a stihneme taky Sunrise Avenue.
1: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
2: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
9: Tankování je taky docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
11: Senkor.
12: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558, Liberec. www.autokpplus.cz.
13: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.

0: www.wave.cz. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: krátce před 14. hodinou, tedy krátce před nejnovějšími zprávami. Pojďme na ně.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na Českolipsku v ulici Jindřicha z Lipé u křižovatky s ulicí Prokopa Holého probíhá rekonstrukce plynovodu a silnice je tady uzavřená. A připomenu, že na Liberecku v Šimonovicích je uzavřená silnice 3. třídy v Minkovické ulici. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky ProBazén. www.proxim.cz.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
4: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Místo, které je protchnuté klidem i aktivním životním stylem. Komunitní zahrady, grill pointy, sportoviště i školka. Kompletní zázemí pro váš spokojený život. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novakunratická.cz.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Hey, this is Ava Max. All the hits.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Aplikaci e-doklady si do mobilních telefonů stáhlo už přes 1 milion uživatelů. Loni bylo poprvé možné prokázat se e-doklady i u voleb, i když někteří uživatelé měli technické problémy. Aplikace je digitální alternativou k plastové občance. Češi objevují kouzlo cestování formou takzvaného slow travel. Jde o dovolenou, která má klidnější tempo a hlubší poznávání dané země. Doplňuje místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papeš.
11: Ti lidé mají větší čas na odpočinek, na procházení se městem a tak dále. To znamená, je to zpomalení toho tempa. Na jaře a na podzim většinou jezdí do těch velkých evropských měst a pak samozřejmě do těch cílů, těch velkých poznávacích zájezdů, ať už je to Latinská Amerika, Střední Amerika, Asie nebo Afrika.
10: Populární jsou také ostrovy. Renesanci v rámci slow travel zažívají také Kanárské ostrovy. Na největším tuzemském inzertním portálu Bazoš.cz se začal prodávat alkohol. Za poslední měsíc se objevily 40 takových inzerátů, převážně šlo o slivovici. Nelegální prodej domácího alkoholu teď řeší celníci. Prodejcům hrozí pokuta až 1,5 milionu korun. A teď ještě pohled k nám.
1: Turnov chystá opravu městského domova důchodců. Práce za téměř 60 milionů korun chce radnice zahájit příští rok. Rozdělené budou do 3 let, aby domov mohl zůstat v provozu. Město se na úpravy pokusí získat dotaci. Hlavním cílem je snížení energetické náročnosti. Je také potřeba vylepšit požárně bezpečnostní řešení budov.
12: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
1: Na severu Čech si během odpoledne budeme užívat většinou jasné oblohy. Teploty se budou pohybovat do 30 stupňů. Zítra taky slunečno a o něco chladněji. Teploty do 25 stupňů.
13: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 14 hodin, 3 minuty k tomu posloucháte Hit Radio. Venku 32 stupňů. Co víc si přát? No, třeba 28. S tím se asi jako dokážeme spolu stotožnit, víš, Luci?
10: Ano, na tom se shodneme.
0: Ano, ano. 32 je krásný, ale 28 mnohem lepší. Tak my si dáme tady něco na ochlazení, dáme si tady Kelly Clarkson s hitem Stronger. V překladu, co tě nezabije, to tě posílí. Tak naprosto ideální hit i do tohohle počasí. To přežijem, nebojte se.
13: Hit Radio Kontakt.

0: úterní odpoledne ve 2:07 na Hit Radio Kelly Clarkson, za chviličku Poetika.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: No a jdeme na to, jdeme si povídat, máme 2 hodiny odpoledne, tak opět vám dávám prostor tady v Eteru Hit Radia říct svůj vlastní názor, bez obalu, jo? Dneska ale, protože je horko, tak dáme velmi pohodové téma. Našel jsem jeden zajímavý průzkum, že
1: vědci
0: tvrdí, že 73,5% Čechů, takže mají rádi deskové hry. 73,5%. Je to pravda nebo ne? Jak jste na tom vy? Máte rádi deskovky? My jsme to dneska už rozebírali vlastně tak napůl v našich srdcovkách ve 12 hodin. Došli jsme k tomu názoru, že Dosti a sásky tak byly tou nejoblíbenější deskovou hrou, kterou jsme kdy hráli. A mě zajímá, hrajete deskovky i teď v dospělosti? Máte třeba nějaký, já nevím, jednou za měsíc nějakou slezinu doma s vašima kamarádama, kde si zahrajete deskovky? A nebo už máte pocit, že jste na to staří, že se třeba cítíte trapně, když máte hrát aktivity a teď skoro, já nevím, třeba ve 40 letech před sebou máte předvádět nějakou pantomimu? A nebo vám to prostě jenom nejde zastřízliva? Dejte vědět. 777-937-777 je číslo na WhatsApp sem do rádia. Těším se moc, klidně můžete dávat i tipy na deskovky. Já myslím, že dneska si s to uděláme takový hezký herní odpoledne. WhatsApp Hit Radia je tady jenom pro vás. Posílejte zprávy, volejte hlasovky.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Lučenco a Donomar, Danza Kuduro.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je pravda, že
1: vědci
0: tvrdí, že 73,5% Čechů má rádo deskovky. Takhle, shodneme se na tom, že určitě máme rádi diskové hry. Otázkou je, jestli je hrajeme i v dospělosti, bez dětí, jakože třeba s nějakýma známýma, co dorazí k nám na návštěvu, anebo jenom jestli na ně už vzpomínáme a užíváme si jenom ty vzpomínky, co jsme měli z dětství. Tak na WhatsApp Itrádia píšete vaše zkušenosti. Vlastucha, to je super jméno. Tak tohle je jako skvělá zpráva, ne na úvod. Čau, hrajeme dostihy a panáky. Jako startovné je pro každého panák a ti, co se sejdou na distancu, tak to mají taky za panáka. Takže když to konečně hodíš, tedy když konečně hodíš šestku a obratem se tam vrátíš, no, je pravda, občas to stojí za to. Dobrý, to je jako dobrý improvement, dobrý tuning legendárních dostihů. Co tady máme dál? Ahoj. Podle mě se deskovky zase vrací zpátky do módy. Já s kamarády hraju spíše karetní hry, kdy se sejdeme a zajdeme do kavárny nebo čajovny a trávíme tak společný čas. A ten, kdo prohraje, tak většinou dělá dřepy nebo kliky. Můj kamarád jich dokonce minimálně prohrál už 150. Taky zajímavý, děkuju Terko za zprávu. Tady je zpráva, která potvrzuje to, co jsem já říkal před chviličkou, a to, že v dospělosti, když hrajete aktivity se svými známými zastřízlivá, je to zvláštní. A že tady dokonce píše Terka, že mají sousedy, ke kterým velmi často rádi chodili, ale že pořád chtěli hrát deskovky. Ze začátku to bylo fajn, ale pak už jsme si říkali, že už k ním radši nepůjdeme na návštěvu, kdyby náhodou zase chtěli hrát deskovku. Nemusím se před nikým strapňovat každý večer. No, jasně, chápu. Přeci jen strapnice v dětství je mnohem jednodušší než potom v dospělosti. Ahoj, je mi už 50+, jsem babička a nedám dopustit na deskové hry a hlavně aktivity. Hrajeme s rodinou i s přáteli i s mladšími a je to fajn zábava. Děkuji za tuhle zprávu. A teď ještě já tam dám takový malý doplněk, jo. Když to takhle hrajete v dospělosti, natáčíte to? Třeba zrovna tu pantomimu vašich sousedů. To mi tam klidně dopište ještě jako doplněk. Každopádně zatím to vypadá, že
1: vědci
0: v tuto chvíli se mýlí, že to je mnohem vyšší procento než 73,5.

0: Imagine Dragons.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tady u nás na Hit Rádiu ve 14 hodin 24 minut vám hrajeme samý hity a k tomu navíc probíráme deskové hry, protože
1: vědci
0: tvrdí, že 73,5% Čechů zbožňují deskové hry. Tak já bych to asi poupravil, vypadá to na 100%, protože nemám tady jednu jedinou zprávu, vlastně jo, hele, jedna. A to mě skravazuje, protože tohle je dobrá zpráva. Ahoj Jirko, u nás, když se sejde rodina, tak ano, hrajeme aktivity, hrajeme Monopoly, taky klasický člobrdo. To se najde spoustu lidíček, kteří se pak dokážou rozčílit. To je pravda. A potvrzuje to právě tady zpráva, kterou tady mám. Čau, my diskovky nehrajeme, my se umíme poštěkat i bez nich. Výborně, tak výjimka potvrzuje pravidlo. Když se tak jako probírám WhatsAppem Hit Rádia na čísle 777-937-777, tak jsem tady našel fotku od Kuby. A Kuba mi poslal fotku z domova, kde je knihovna. Jedna, druhá, třetí. A je tady strašně, strašně moc deskových her. Ale jakože když si představíte, že přijdete někam do prodejny, kde prodávají deskové hry, tak tady ta prodejna by to klidně mohla zavřít, zamknout a jít se podívat tady ke Kubovi domů, jak to má vypadat, když máte mít na výběr deskových her. Já jsem si to v rychlosti snažil zkusit spočítat. A když jsem jako došel k první stovce, tak jsem si říkal, já vytřídu domů, já nemám tady na to tolik času, abych to dokázal spočítat. Takže jako tohle, to už je úchylka, Kubo, ale je to nádherný. Tohle je jako neuvěřitelná, ale opravdu neuvěřitelná sbírka. Zajímalo by mě, jestli jste to opravdu hráli všechno, anebo je to jako třeba knihovna, kterou člověk občas doma má a je tam prostě jedna knížka vedle druhý, ale přečetl za život jenom tak jako polovinu z nich. Ale jinak teda tohle oceňuju. Takže v našem případě pro dnešní den
1: vědci
0: pravdu nemají, není to 73,5%, je to za mě 99,9% Čechů má rádo deskové hry. No tak skvělý.
1: Hit Radio. Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Domov začíná v kuchyni. QV kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. QV kuchyně.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
6: Tohle děti na mobilu neuvidí. Cirkus Prince je v Liberci. Lachtan, papoušci Ara, velbloudi i zebry a laser show, která vás dostane. Yeah! Zábava, napětí a obdiv, to vše vás čeká v Cirkusu Prince. Liberec Pavlovice na ploché dráze. Až do konce května.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: firma na zážitky.
12: CZ.
13: Mironet, nová dvojka až proku fandí Česku.
14: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
13: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
15: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců

0: Čanda Solar.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Marie Tichá s hitem Zničená zem. Venku naše zem zničená úplně není, ale je hodně rozpálená. Je 14:30, 7 minut k tomu, kdybyste za hodinku třeba byli doma už z práce a šli jste ještě s pejskem na procházku, tak jenom pozor, ne přes ten asfalt rozpálený, ale co nejrychleji někam na trávu. Klidně toho pejska můžete v klidu i přenést. Je to pro ně peklo na ty pacičky, tak jenom pozor na to. No a tím, že je 14:37, no tak za chviličku tady máme i naši odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Dneska to bude na mistrovství světa v hokeji pořádnej nervák, protože Česko jde proti Kanadě a jak už dobře víme, tohle je hodně napínavý zápas, takže tohle je vaše připomínka, abyste si dali svoje pivo nebo drink do lednice, abyste ho měli pěkně vychlazený a aby vám hlavně chutnalo u tohohle fandění. Povíme si o tom v odpolední show, těším se na vás.
1: Dej si tu nejlepší náladu na severu Čech. Odpolední show s Jirkou a Denisou od 15 do 18.

0: Bacha Itálie, sem k nám do Česka, Gigi D'Agostino, je 14 hodin 42 minut, za chviličku vás čeká tedy naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, pro dnešek je to vlastně všechno. Zítra ve 12 hodin opět srdcovky, zítra po 13. hodině si opět budete moct vyhrát znovu sérii fantastickou detektivních knih, celkem 12 knih v hodnotě 5000 korun a teoreticky ve 2 hodiny bude ruleta. Ovšem uvidíme, jestli bude, protože zítra, tak to bude beze mě, zítra tady s vámi bude Kuba, já budu na speciální akci v Říčanech u Prahy, která se jmenuje Pocta legendám. Je to speciální akce od fotbalové asociace na počest legend mistrů Evropy ze 76., které osobně dorazí na akci, budu tam mít autogramiádu a k tomu ještě dorazí i vícemistři Evropy ze 96., kteří navíc zítra odpoledne budou hrát exibiční zápas. A já už tady mám soupisku, na kterou se začínám připravovat a to jsou jména, že normálně mám slzu u oka, jo? Tak kdo dorazí? Tak samozřejmě nebude chybět Karel Poborský, Vláďa Šmicr, Patrik Berger, Radoslav Látal, Karel Rada, Jirka Němec, Jirka Novotný, Tomáš Skuhravý, Martin Vaniak, Pavel Hapal, Pavel Nedvěd, Horst Siegel, Pavel Kuka, trenér Honza Suchopárek, jeho asistent bude Petr Kouba, brankář, na kterýho my jako kluci jsme si hrávali, kdo šel do brány, tak prostě byl vždycky Petr Kouba, prostě to. A tohle jsou jména, která se zítra objeví osobně v kopačkách a ještě navíc. A já nevím, jestli to můžu říct, ale asi možná, jo, já to řeknu, v exkluzivních replikách těch drezů, ve kterých tenkrát hráli a buď dosáhli úplně nejvýš, anebo skončili ve finále. Bude to jako neuvěřitelná akce. Pokud se na ní nemůžete dostavit, tak můžete kouknout třeba i na můj Instagram, Jirka Pelnář, budu tam dávat nějaký videa i do storíček, možná tam natočíme i nějaký rozhovory a myslím si, že to bude jako super. Takže Pocty legendám zítra odpoledne Říčany u Prahy. Podrobnosti najdete samozřejmě i na webu třeba fotbalové asociace České republiky. Já jsem Jirka Pelnář, loučím se s vámi, přeju pohodový zbytek dnešního dne, zvládněte to v práci, neuvažte se, neupečte se, neusmažte se, obzvláště jestli pracujete ještě v restauraci, tam v kuchyni musíte mít extrémní peklo a zítra si zase užijte den zit rádiem. No a stejně taky dnešní odpoledne do 15. hodiny. Five Aquini, We Will Rock You, k tomu Timbaland a One Republic a od 15. odpolední show. Tak se smějte.
1: Co říkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka Ašoproku přináší...
4: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
5: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
4: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
5: Když vysavače,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Staročeské řemeslnické trhy Turnov. Víkend 30. a 31. května v Městském parku a Atriu muzea. Děda Mládek Illegal Band, Vesna, Michal Hruza, Rozálie, Love Song Orchestra a další. Staročeské řemeslnické trhy Turnov. Užijte si krásný víkend s jarmarkem, řemesly, hudbou a divadlem. I s výborným jídlem a pitím. Více na muzeum-turnov.cz.
7: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se to má podařit.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
10: Já.
9: Protože jsou spolehlivé?
10: Já, natürlich.
9: A se zárukou na 5 let zdarma?
10: Já, sicher.
9: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
11: Severočeské vodovody a kanalizace a skupina Severočeská voda zvou vás i vaše děti na pohádkový den otevřených dveří do úpravny vody Souš u Tanvaldu. V úterý 2. června od 9 do 17 hodin vás pohádkové bytosti provedou a seznámí s procesem úpravy vody pro vaše domácnosti. Více na scvk.cz.
12: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hitrádia. Hokej je lepší s Hitrádiem.
13: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, pozor si dávejte v Dolním Kořenově. Probíhají tady stavební práce, provoz je převeden do protisměru a vozovka zúžená na jeden jízdní pruh, tak na to myslete. A pozor, tak v České Kamenici v Lipové ulici tady probíhá pokládka kabelu. Silnice aktuálně neprojezdná, tak na to taky myslete. Vaše dopravní info pak volejte na 800 900 952.
1: Jedno kafe v paláci, krásná zahrada, výběrová káva a dobroty vlastní výroby. Vaše kavárna. Jedno kafe v paláci Líbik.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmarš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa, Sosnová.
5: Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
6: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
9: Jsou tady krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Cenový strop na pohonné hmoty ve středu opět o několik desítek haléřů klesne. Litr benzínu v Česku oproti dnešku zlevní o 28 haléřů na 44,56 koruny. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat nejvýše za 41 a 43 haléřů. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo Ministerstvo financí. Úřady práce nejspíš budou ještě další dva roky vyřizovat a vyplácet příspěvky na péči a dávky pro lidi se zdravotním postižením. Původně měla agenda přejít už v polovině letošního roku na sociální správu. Nově to bude až k červnu roku 2028. Odklad přinese novela poslanců ANO v čele s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou. Senát jako celek o novela rozhodne ve středu. A v Laosu se sedmý den v řadě pokouší zachránit 7 lidí uvázlých v jeskyni. Téměř týden s nimi nebyl navázán žádný kontakt. Vesničané se podle záchranářů vydali hledat ložiska zlata. Informovala o tom agentura AP.
7: Hokejový servis Hit Rádia.
9: Čeští hokejisté zakončí vystoupení v základní části světového šampionátu ve Švýcarsku dnešním soubojem s Kanadou. Zápas s již jistým vítězem skupiny ve Friburgu odehrají svěřenci kouče Radima Rulíka od 20:20.
10: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
11: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
0: 27 stupňů, to je aktuální situace tady u nás na severu, máme taky jasno, to nám vydrží dneska až do večera a teploty můžou stoupat až ke 30.
7: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt a nám startuje odpolední show. Od mikrofonu už zdraví Denisa Janečková. Dneska to máme pěkně nabitý, zároveň nás taky čeká dneska zápas s Kanadou na mistrovství světa v hokeji, takže si o tom popovídáme, samozřejmě se na to připravíme, no a čeká nás taky skvělý playlist, který startuje třeba Mandraže a jejich Šrouby a Matice. Jdem na to.

pozitivní kousek takhle hnedko na rozjezd dnešní odpolední show. Rose, Bruno Mars a APC na Hit Radio Kontakt. Já už jsem před malou chviličkou zmiňovala, že dneska hrají Češi proti Kanadě. Vždycky snad ten nejnapínavější zápas a zároveň to dneska vyšlo za mě teda mnohem líp, a to ve 2020, kdy už snad doufám všichni budeme doma, budeme fandit ze všech sil, ať už je to přímo z pohodlí gauče nebo třeba někde na terase, anebo jestli razíte někam do hospůdky. Pokud se chystáte být doma, nezapomeňte si chladit svoje pivka, ať vám chutná co nejlíp, protože to fandění je prostě potom o něco lepší a taky jednodušší, co si budem. Každopádně dneska ve 2020 Češi proti Kanadě na mistrovství světa v hokeji. Bude to velký, bude to dost napínavý, takže rozhodně koukejte, fanděte a zítra se těším na to, jak si povíme výsledek a třeba i ten pozitivní, že jsme si odnesli výhru. Každopádně je to snad nejtěžší soupeř, takže držíme pěsti přímo do Švýcarska. No a teď už se jdeme užít tady společně další pecky. Dasha Austin, to je další kousek na Hit Radio Kontakt, který vás pěkně rozespívá a možná i trochu rozhejbe boky. Jdeme na to!

0: This is what it feels like. Na Hit Radio Kontakt doznělo před pár vteřinami. No a this is what it feels like. Jak asi to, jaký je to asi pocit, když vyhrajete něco takhle v rádiu? Jestli se potom cítíte tak dobře a jdete se pochlubit kámošům, že prostě jste byli slyšet, že máte něco, co jste si přáli, můžete to být vy právě dneska, protože stále tady společně soutěžíme o lupeny na Swag Lift Day 2026, který se koná už tuhle sobotu 30. května. Den plný fitness, MMA, skvělý nálady, spoustu skvělý atmosféry, taky nějakých známých tváří. No a dva lupeny tady nečekají jenom na vás. Jednoduchý pravidla, stačí čekat na moji výzvu a potom volat sem k nám do studia na číslo 48 512 12 12. Pokud budete jako první, gratuluju, vy si užijete tuhle skvělou výhru a den, který se nezapomíná. Takže já vám držím pěsti během dnešního odpoledne. Rozhodně mějte nastražený uši, protože se vám ozvu. No a teď už si jdeme dát ale další pecky. One Direction nebo taky Leony a Don't Worry. To je přichystaný už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
2: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy. Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
3: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
4: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
3: Ale vyberu si sama.
4: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
3: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
4: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám. Navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
10: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
11: Asi bouchla hadice.
10: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
11: Co?
10: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
11: Chlapi, jedem do Hostru!
12: Tankování je teď docela rodeo. To C Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
13: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
14: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
15: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
1: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Leony a taky Don't Worry. Mně třeba můj horoskop často říká, ať se tolik nestresuju, myslím si, že ale k mému znamení to docela sedne, že se prostě stresovat vždycky budu, ač přesně není vůbec o čem. Já jsem osobně znamení rak a taky mi všude na sociálních sítích vyskakují takový ty vzpomínky, že už se blíží cancer season, neboli taky sezóna, kdy budou mít narozeniny raci. Takže to vám dávám jenom tak na připomínku a teď už vám posílám souhvězdí, trochu tematicky.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Good Things. Právě teď doznívá Eterem Hit Rádia Kontakt. Vy jste mi tady reagovali na dnešní zápas na mistrovství světa v hokeji, kdy večer hrajeme Češi proti Kanadě, a myslím si, že tady je zpráva, která vystihuje naprosto úplně všechno. Tahle zpráva přišla od Natky a ta napsala: mám ráda hokej, celkově sleduju i mistrovství světa v hokeji, ale hlavně sleduju tátu při hokeji. Jeho emoce mají větší rozpětí než celý zápas. Tak, ruku na srdce, kdo to doma takhle s tátou nemá, nebo s přítelem, nebo prostě s tím mužským pohlavím. Věřím, že i vy, chlapi, si teďko tak nějak uvědomujete, že jste to právě vy, kvůli kterým se na to koukáme, i my ženy, a kvůli kterým máme docela takovou zábavu i u toho sledování. Díky za to, že samozřejmě koukáte, díky za to, že fandíte, protože přece jenom je to potřeba. Ta podpora i takhle na dálku, naši kluci to cejtějí, věřím tomu, a věřím, že dneska to bude pořádně napínavý zápas. Takže připomínám ještě jednou, dneska ve 20:20 Češi proti Kanadě. Držím je pěsti a jdeme si užít další pecky. Nicky Jam a Enrique Iglesias už za chvíli.
1: Liberecký kraj testuje v liberecké rezidenci Rosa asistivní technologie pro seniory. Chce zjistit, jestli můžou moderní technologie pomoci seniorům zůstat déle v domácím prostředí. Jak konkrétně funguje pilotní byt v rezidenci Rosa a co všechno se tam testuje, vám prozradíme s krajskou radní pro sociální věci Anou Provazníkovou. Už ve čtvrtek na Hitrádiu Kontakt.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
3: Říkala, že její dům je na ní už moc velký. Taky pomohl pán z realitky. Všechno zařídil, fotky, smlouvy, všechno. Babička říká, že byl milý a spolehlivý. Teď bydlí jen 3 zastávky od nás a každý víkend se vídáme. A hlavně je spokojená a pořád se usmívá.
4: Energie, zkušenosti, výsledky.
5: SNL a Partners. Realitní kancelář nové generace. SLPartners.cz.
6: Hele, vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
7: Ha, viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je dortomilka.
8: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Swaglift Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Home Credit Aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Swaglift Day.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Severočeské vodovody a kanalizace a skupina Severočeská voda zvou vás i vaše děti na pohádkový den otevřených dveří do úpravny vody Souš u Tanvaldu. V úterý 2. června od 9 do 17 hodin vás pohádkové bytosti provedou a seznámí s procesem úpravy vody pro vaše domácnosti. Více na scvk.cz.
16: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
17: Senkor.
18: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Hit Radio Kontakt.
19: Zlepši si náladu.
11: zlepši si náladu.

Manson, Rudimental a taky Alibi. Doznívá Eterem Hit Rádia Kontakt a máme tady jednu radostnou zprávu z dnešního dne, protože hudební branž v České republice má nový malý přírůstek, a to konkrétně Jonatána Navrátila. Ano, přesně tak, Miraj Navrátil je tatínkem, Jonatánek už je na světě. My gratulujeme neskutečně moc, protože chlapeček je krásný, zdravý a všechno vypadá, že je tak, jak má, prostě úplně úžasný, a tohle jsou prostě takový zprávy, které chcete slyšet v úterý odpoledne. Doufám, že z toho máte stejnou radost, nebo minimálně to stejně tolik prožíváte jako já, protože na mě to úplně, mi to vehnalo slzy do očí a zároveň mě to přimělo k tomu, jaká rychlovka to byla. Přednedávnem to oznámili a dneska už je Jonatánek tady. Takže gratulace a my si jdeme dát na poctu toho Michaela Jacksona jakožto legendu. Give in to me, to je kousek, který startuje na Hit Radio Kontakt pro vás právě teď.

0: Radio Kontakt, pár vteřin zbývá do 16. hodiny, tohle byl kousek Stars a my se pojďme podívat, jak to vypadá u nás na silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech, opatrně na Českolipsku v Lindavě, na místní komunikaci probíhají stavební práce, provoz tady je aktuálně omezený a taky na Děčínsku ve Šluknově probíhají práce na mostě, tady je komunikace aktuálně uzavřena, tak na to myslete. Vaše dopravní info pak volejte na 800 900 952.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
2: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Hudba, tanec, divadlo, výtvarné umění. Zuška Liberec otevírá zápis pro nové žáky od pondělí 1. do soboty 6. června. Začněte svou uměleckou cestu ještě dnes. Vaše Zuška Liberec.
6: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
7: Hezké odpoledne, v 16 hodin přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Sněmovna bude moci dnes jednat v případě potřeby opět i v noci. O prodloužení rozhodla hned v úvodu schůze hlasy koalice na návrh vládního tábora kvůli očekávané delší debatě o navrhovaném programu. Opozice se chce zabývat například řešením střetu zájmu premiéra Andreje Babiše, budoucností veřejnoprávních médií a změnami ve vládních agendách lidských práv a závislostí. Pokles ceny ropy v posledním týdnu by se brzy měl projevit i na čerpacích stanicích v Česku. Ceny benzínu i nafty by mohly klesnout o 1 až 2 koruny za litr. Trh s ropou i s pohonnými hmotami ale i tak zůstane extrémně nestabilní a ceny se mohou opět rychle změnit. Tenistka Linda Nosková vypadla na Roland Garros po druhé za sebou v prvním kole. Nasazená 12 prohrála s Marií Sakariovou z Řecka 5-7, 6-7. Utkání na antukových dvorcích v Paříži dnes ztratila po necelých 2 hodinách. A na závěr jedna sportovní pozvánka. Legendární závod míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím, a to 28. až 31. května. Organizátoři hlásí, že startovní listina je plná, potvrzeno je 22 týmů. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
8: Přírodní podlaha Studio AXA. Dřevěné dubové podlahy. Sleva až 20%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
0: Aktuálně na severu měříme 28 stupňů Celsia. Máme taky úplné jasno. Takhle nám to vydrží dneska až do večera a teploty můžou stoupnout ještě ke 30.
2: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt. S vámi je Denisa Janečková a právě teď si jdeme užít a

0: a pláč. Jelení, Féteru Hit Rádia Kontakt. A vy máte právě teď tu možnost volat sem k nám do studia. Číslo znáte 48 512 12 12. Jakmile se dovoláte jako první, máte tady dva lupeny na Swag Lift Day 2026. My už máme někoho na telefonu. Halo, slyšíme se?
1: Dobrý den, dobrý den.
0: A dobrý den, s kým máme tu čest volat?
1: S Danielem Preštilem máte, můžete volat tady se mnou, no.
0: Ahoj, Dané.
1: Ahoj.
0: Ty voláš na, předpokládám, na vstupenky Swag Lift Day.
1: Ano, ano.
0: No tak mám pro tebe dobrou zprávu, protože ty voláš jako úplně první, takže lupeny jsou tvoje.
1: Děkuju moc, děkuju.
0: No není vůbec za co, kde jsme tě zastihli takhle v úterý odpoledne.
1: No, děkuju.
0: Kde jsme tě zastihli takhle v úterý odpoledne?
1: No, normálně jsem na zahradě, se opalu tady.
0: No jo, ono je krásný počasí, že?
1: Je, nádherně, no.
0: Takže s kým vyrazíš v sobotu?
1: Asi s bráchou.
0: Mhm, takhle se zajímáte o to, o MMA a fitness
1: světy. Jo, ano, ano.
0: No tak paráda, tak já ti moc gratuluju, zůstaň mi ještě chviličku na telefonu a třeba zase někdy příště.
1: Ano, děkuju.
0: Zatím ahoj.
1: Ahoj.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt, Linkin Park jsou právě teď za námi. No a my se pojďme podívat zase do světa AI, neboli umělé inteligence, protože ta už začíná pomalu, ale jistě měnit školství. Děti možná v následujících letech nebudou muset chodit do školy. Vyhrožuje se, že klasické budovy škol do 10 let zmizí a nahradí je individuální AI tutoři. Takhle, když nad tím přemýšlím, to už je jenom krok od toho, aby jsme opravdu i my byli bez práce a všechno za nás dělala umělá inteligence. Ale pojďme si říct, přece jenom na něco opravdu ta umělá inteligence nemá, a to je takový to čistý lidský hřejivý slovo. Ať už je to učitelka, která vás peskuje za to, že jste si nedopsali ten sešit, co jste si měli dopsat, a nebo šéf, který vám vyhrožuje, že vám dá ještě nějaký ten přesčas. Co si bude, tohle mi bude jednou v životě chybět a doufám, že se toho i ještě pár let nedožijem.
1: Hit Radio. Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: každý všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hit Rádia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12. Hit Rádio.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Zase praská stoupačka, pořád nějaký starosti, jenomže kde najít správce domu se zkušenostmi, který se postará o všechno?
3: Já se ti, Vláďo, divím, že si to pořád tak komplikujete. My to máme vyřešené. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Obstarají nám komplet všechno, co správa domu potřebuje. Dokonce nám zajistili i profesionálního předsedu SVJ. A jsme v pohodě. www.sbd-ps.cz.
4: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
5: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: A tava!
11: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
15: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokpplus.cz.
16: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
17: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
0: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Shawn Mendes a taky There's Nothing Old in Me Back. Taková láska nás všech v mém ročníku, co se týče třeba 2002 až 2005, dalo by se říct. Všichni jsme ho milovali a všichni ho milujeme doteď. Každopádně milujeme samozřejmě taky spoustu dalších interpretů, a to třeba z těch ženských Lady Gaga, která dokáže ovládnout internet tanečky. Už jsme si toho jednou všimli u hitu Abracadabra, no a před námi je ale další kousek, tentokrát Dead Dance, a i na ten samozřejmě existuje virální taneček po sociálních sítích. Schválně mě zajímá, jestli ho někdo z vás umí, protože jestli jo, tak si ho právě teď můžete zatančit, a jestli ne, tak on je tak chytlavý, že věřím, že vás to donutí tancovat i přesto, že ten taneček třeba ani neumíte. Takže právě teď si připravte, rozcvičte si boky, ruce, nohy, všechno možné, co to jde. A tady je Dead Dance, takže si to pojďte užít.

0: Kapela Činasky, taky taková boybandovka, dalo by se říct. Když se řeklo tohle slovo, věřím, že jste si spoustu z vás vybavili různá jména z 90. kdy boybandovky prostě byla éra sama o sobě. No a samozřejmě o nich je právě teď nová kapitola podcastu Vypalovačka. Najdete ho na všech streamovacích platformách, společně s moderátory Hitrádia 90. si užíváte tyhle doby a třeba teď se podíváme na to, jak naše Markéta brala rozpad Take That.
1: Tam byla prostě informace, že Take That ohlásili konec. A já jsem se normálně psychicky zhroutila. Protože jako dneska to zní fakt jako šíleně, jo, ale jako pro holku, která prostě tou kapelou fakt jako žila a úplně mám z toho jako husí kůži, protože se mi to úplně vybavuje, jak jsem byla strašně jako raněná. Pro mě v tu chvíli fakt jako skončil svět a já jsem v tom vlastně byla úplně sama, protože v tom rádiu to byly lidi 25, vejš, a vlastně všichni se tomu jako smáli, víš, to takový, ježišmarja, se rozpadly debílkové. Doma u nás to bylo v podstatě podobná reakce, takový to, Markétko, ale z tohohle se nemusíš jako hroutit, víš, jsou důležitější a horší věci na světě, třeba zdraví.
2: To si přitom celý přesně, pokoj k tejde.
3: To si přesně potřebovala slyšet.
1: Přesně, no. Ale jako ve škole, když jsem řekla, oh, oni se rozpadli tejde, jako Robbie Williams odešel, on se na něm vykašlal.
2: Kdo?
1: No, to neposlouchám. Takže jako, já jsem tam fakt byla úplně sama.
4: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
5: Tak přesně v takovýhle jeskyni v naprostý tmě uvízlo jeden čínský potápěč, vplul tam do toho podvodního jeskyního systému a ztratil se, jo. A co je teda neskutečný, že on tam 5 dní přežil v nějaký vzduchový kapse, uvízl tam, přežil to bez jídla, bez pití, pod vodou a v moment, kdy se vynořil, tak jako první jeho věc, první reakce byla, nemáte cigaretu.
3: No tak si to představ, ten borec tam musel mít v té vzduchové kapse hroznou nudu, jako vem si, že 5 dní tam koukáš možná na nějaký ryby, jo, a jediný, co ti chybí ke štěstí, je zapik. A já úplně vidím, jak vylez, prostě absolutně bez stresu, já bych se osobně zbláznil, no, já nemám rád stěstění
5: prostory, šokem.
3: Tak přesně, ale borec prostě po 5 dnech nějak ho jako vytáhnou a on první co, tak kam se potápíme dneska?
4: Dnesky snídaní šampionů na Hitrádiu, od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
6: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Bydlete v nejvyšším standardu, kde jsou předokenní žaluzie, podlahové topení i rekuperační jednotka s samozřejmostí. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
10: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Noviny.cz.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
3: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
4: Staročeské řemeslnické trhy Turnov. Víkend 30. a 31. května v Městském parku a Atriu muzea. Děda Mládek Illegal Band, Vesna, Michal Hruza, Rozálie, Love Song Orchestra a další. Staročeské řemeslnické trhy Turnov. Užijte si krásný víkend s jarmarkem, řemesly, hudbou a divadlem. I s výborným jídlem a pitím. Více na muzeum-turnov.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Hit Radio Kontakt.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Black Eyed Peas se ptají, kde je láska, a možná někteří majitelé se ptají, kde je jejich sakra ztracený balíček. No, kamarádi, ten můžete najít třeba ve fóru v Liberci od dneška až do neděle, protože tam se od dneška prodávají takzvané mystery boxy, neboli ztracené balíčky. Jsou rozděleny na dvě části, a to standardní nebo taky prémiový balíček. V obojí se platí na gramáž a dokážou se tam najít fakt zajímavé věci, protože třeba někdo našel malou zlatou cihličku, někdo značkový hodinky, někdo třeba starý telefon. No, je tam toho spoustu, nebo třeba dostanete jenom klíčenku, ale tak jako tak, kdo má teda rádi tohle překvapení a tyhle si mystery boxy, tak rozhodně tam zaměřte. Do neděle máte čas a věřím, že třeba někoho z vás to i potěší. Teď už ale vás potěší další pecky, ale Farben a Baby Goodbye. Baby.

0: Marlowe a Black Bear, taky Monsters, doznívají éterem Hitrádia a Kontakt a my se společně pojďme podívat k nám na silnice. Nejlepší dopravní servis na severu Čech, opatrně na trase z České Lípy směrem na Mladou Boleslav na příjezdu do Starých Splavů. Probíhá tady vyšetřování nehody dvou osobáků. Na místě počítejte se zdržením v obou směrech a pozor taky na výjezdu z Českého Dubu směrem na Osečnou. Tady bouralo osobní auto s autobusem. Místo nehody je průjezdné Kyvadlově, tak na to myslete. Vaše dopravní info potom volejte na 800 900 952.
1: Jedno kafe v paláci, krásná zahrada, výběrová káva a dobroty vlastní výroby. Vaše kavárna. Jedno kafe v paláci Líbik.
2: Hit Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí. Tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Kontakt.
0: Jsou tady zprávy v 17 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Bývalý poslanec Dominik Feri opustil hradby věznice v Teplicích. Okresní soud ho tam dnes odpoledne podmíněně propustil. Za znásilnění si odpykal 2/3 tříletého trestu. Pacientům od července budou moci více léků předepsat praktičtí lékaři. Půjde o více než 1000 přípravků, kvůli kterým dosud museli ke specialistovi. Na síti X to uvedl ministr zdravotnictví Vojtěch. Češi letos na dovolené nezanevřeli ani přes napětí na Blízkém východě. Zájem o letní zájezdy zůstává vysoký. Při výběru destinací jsou ale obezřetnější. Více řeší bezpečnost, ceny i kvalitu služeb. Trend letošního léta jsou převážně kratší týdenní pobyty, za které si lidé rádi připlatí za větší pohodlí a komfort. Vyplývá to z ankety mezi cestovními kancelářemi. A na severu Belgie se dnes ráno srazil rychle jedoucí vlak se školním minibusem na železničním přejezdu. Při nehodě zahynuli 4 lidé, včetně 2 dětí ve věku 12 a 15 let. Dalších 5 dětí utrpělo těžká zranění. Příčina nehody zatím není jasná. Okolnosti tragédie vyšetřují místní úřady.
8: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
0: Zítra čekáme na severu jasno až polojasno, během odpoledne a během dne přechodně i oblačno. Nejvyšší teploty se budou šplhat k 26 stupním a počítáme taky se slabším větrem.
6: Hit Radio Kontakt.
0: Odpolední show, stále ladíte Hit Radio Kontakt, s vámi je Denisa Janečková a před námi už Miley Cyrus, tady End of the World.

UDG na Hitrádiu Kontakt a odlétáš přesně 10 minut po 17. hodině. Blíží se nám konec úterního odpoledne a zároveň už se chýlíme k večeru a pojďme si říct jednu takovou věc, kterou si myslím mi dáte zapravdu úplně všichni. Když jsou na sluníčku třicítky a fakt šílený teploty, podobně jako to bylo dneska, ne, že bych se stěžovala, tak hold se nám nechce úplně vystavovat se tomu slunci a natož ještě na tom slunci sportovat. Naopak, potom takhle večer, to je to nejlepší, co můžete udělat. Já si pamatuju, když jsem takhle večer vždycky vyrážela třeba na brusle, nebo na kolo, nebo zkrátka si zaběhat, anebo se jenom projít, co je na tom. Takže pokud náhodou máte takovýto nutkání něco dělat a dneska jste se nedokázali přemluvit, právě teď je ten skvělý čas na to někam vyrazit. Takže popadněte hodně rychle brusle, nebo kámoše, taky třeba nějaký kafe do ruky a myslím si, že takhle perfektní večer předtím, než si doma zasedneme na gauč a budeme fandit našim hokejistům, může být úplně perfektní. Já vám k tomu posílám další pecky. Tady třeba Alex Warren.

Taking me out.

0: Metallica, Seek Bromance. Třeba tohle bude song, který si pustí do uší Johy. Johy mi totiž tady napsala, poslala mi fotku, že nás právě teď naladili, a, nebo ladí, a dojíždí do Stráže pod Ralskem, kam vyráží na brusle. Kamarádi, takhle krásně se to trefilo. Johy mi dokonce i poslala fotku s dětma, kdy děti už se chystají, už se přezouvají do bruslí. Neskutečný, jak se to krásně trefilo. A myslím si, že Seek Bromance je kousek, který, když si dáte do sluchátek právě na bruslích, tak to jede úplně samo. Takže Johy, já moc děkuju za fotku. Třeba někdo z vás právě teď jste taky na cestě na brusle, nebo třeba někam na procházku, na výběh, cokoliv. Děkuju za tuhle tu krásnou zprávu a za tyhle tu krásnou fotku. Doufám, že bruslení půjde jako po másle a my si pojďme užít další pecky, protože před námi je Simple Plan a nebo taky David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Už za chvilku.
1: Hit Radio. Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
2: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Co říkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
8: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prej to je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Svegliv day.
9: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku.
10: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
9: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
11: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
12: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
14: Senkor.
15: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi,
14: rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
16: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
14: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

David Guetta, tady Swim, Stones and I, gone, gone, gone, gone za každého jednoho interpreta v tomhle songu, ale naprosto úžasná pecka, která je plná energie a plná skvělý nálady. Jak jinak, na Hit Radio Kontakt to přece jinak ani nejde. Každopádně před námi je další pecka, která je neskutečně silná, je tady od nás z Česka a je to taková balada, kterou si každý vždycky rád poslechne. Já jsem měla to štěstí, několikrát jsem ji slyšela i naživo, věřím, že i vy ve spoustu z vás jste ji slyšeli naživo a že jste ji vyřvali z plných plic stejně tolik jako já. Před námi, už vás nebudu napínat, David Koller a Chci zas v tobě spát. Kousek, který je taková srdcovka a vidím, že spoustu z vás jste se třeba teďko chytli za srdce a řekli jste si, jo, to je to, co potřebuju, tak nebojte, pro vás to tady je přichystaný, takže určitě si dejte hlasitost doprava, pojďte si prostě zaspívat, pokud někoho máte vedle sebe, tak ho obejměte nebo mu dejte ruku a pojďte si to prostě užít společně s námi. Chci zas v tobě spát a David Koller právě teď.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt, Shakira a její Loka nám tady přivedli pořádnou letní atmosféru. No a vy si užijete za chvíli tu devadesátkovou atmosféru, protože od 6 do 9 se na vás chystají dekády. Večerní speciál, kde si užijete třeba Otavan, Eltona Johna, nebo taky Johna Lennona, Jana Kalouska a spoustu dalších. ABBA, koukám, co je tady taky přichystaný. No, všechno možný, takže skvělá energie, skvělej playlist i na večerní hodiny, takže určitě toho využijte. Společnost si myslím naprosto úžasná, takže laďte i dál Hit Radio Kontakt, přece jenom jedeme non-stop a to je potřeba využít. Společně si za chvíli ještě dáme Sam Felt a Jonas Blue, nebo taky Ray Dalton.
1: Liberecký kraj testuje v liberecké rezidenci ROSA asistivní technologie pro seniory. Chce zjistit, jestli můžou moderní technologie pomoci seniorům zůstat déle v domácím prostředí. Jak konkrétně funguje pilotní byt v rezidenci ROSA a co všechno se tam testuje, vám prozradíme s krajskou radní pro sociální věci Anou Provazníkovou. Už ve čtvrtek na Hit Radio Kontakt.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Rádio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Rádia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invii za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Rádiu.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
5: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. kvkuchyně.cz.
7: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
8: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
7: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. Chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
11: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
12: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
11: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
12: Když vysavače,
11: tak Mironet. Klikni dvakrát.
13: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
15: Senkor.
16: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
15: Já.
16: Protože jsou spolehlivé?
15: Já, natürlich.
16: A se zárukou na 5 let zdarma?
15: Já, sicher.
16: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Hit Radio Kontakt.
17: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Ray Dalton, Blood Running, doznívá je tady Hit Radio Kontakt, krátce před 6 hodinou odpoledne, a nebo takhle podvečer. Každopádně my už jsme se dostali do finále našeho dnešního společného času. Za chvíli, nebo za 2 hoďky a půl, už budeme všichni zase na stejných místech, a to před televizí fandit našim českým hokejistům, kteří vyráží proti Kanadě. Držíme pěsti až do Švýcarska, zároveň se těším na zítra, kdy se uslyšíme zase ve 3 odpoledne v naší odpolední show. Budu se na vás těšit, teď už si hlavně užívejte večer, tenhle krásný počasí, a já vám posílám třeba Toma Walkera nebo Mark Ember. Tak čau!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech, opatrně na výjezdu z Českého Dubu směrem na Osečnou. Bouralo tady osobní auto s autobusem, místo nehody je průjezdné Kyvadlově a pozor taky v Lindavě, na místní komunikaci probíhají stavební práce, provoz tady je omezený. Tak na to myslete, vaše dopravní info potom volejte na 800 900 952.
0: Jedno kafe v paláci. Krásná zahrada, výběrová káva a dobroty vlastní výroby. Vaše kavárna. Jedno kafe v paláci Líbek.
3: Tohle děti na mobilu neuvidí. Cirkus Prince je v Liberci. Lachtán, papoušci Ara, velbloudi i zebry a laser show, která vás dostane. Zábava, napětí a obdiv, to vše vás čeká v Cirkusu Prince. Liberec Pavlovice na ploché dráze. Až do konce května.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebr marš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa, Sosnová. Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Dominik Feri je na svobodě. Okresní soud v Teplicích vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled. Bývalý poslanec se také musí omluvit poškozeným a podrobit se vhodnému programu. Americký lékař izolovaný v pražské nemocnici na Bulovce kvůli kontaktu s ebolou je dál bez příznaků. Daří se mu dobře. V metropoli dnes se teploty překročily 30 stupňů Celsia. Speciální biobox, ve kterém pacient nepřetržitě pobývá, není možné klimatizovat. Zachráněná lebka svaté Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jabloném pouze při sobotní pouti. Potom bude uschována. Potvrdil to dnes pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl.
8: Lebka bude vystavena ten den pouti, potom bude uschována. Budeme sledovat její další kondici, to znamená je pod nějakým restaurátorským zásahem a potřebuje ještě nějakou dobu, než dokonale vyschne a bude jasné, v jaké další kondici se bude nacházet. A naším plánem je vrátit ji do hrobu svaté Zdislavy, čili neplánujeme ji dále vystavovat.
7: Hudební festival Colors of Ostrava letos poprvé návštěvníkům nabídne psychoterapeutickou pomoc. Pořadatelé také posílí servis pro neslyšící pomocí umělé inteligence a v programu představí řadu umělců s tělesným postižením. Festival se v dolní oblasti Vítkovec uskuteční od 15. do 18. července.
9: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
7: Ranní teploty 16 až 11 stupňů, v údolích ojdněle až 8. Bude většinou jasno, polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezská, pak na jihu Čech místy, jinde jen výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty pro středu 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy bude až 33, naopak na severu Čech 24 stupňů. Vítr čerstvý od severozápadu.
10: 18. hodina odbyla, znamená to jediné, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, ty nejlepší hity minulosti. S vámi Michal Pospíchal, tak přeju hezké úterý.

jsou Králové 80. Kocavan, D.I.S.E.O. neboli Disco. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Odstartovali jsme úderem 18. hodiny a až do 21. vám budeme servírovat to nejlepší z minulosti. Třeba Pink Get the Party Started, tak to je záležitost, kterou mezi vás posíláme právě teď s přáním toho nejlepšího úterý.

0: Z filmu Lví král je píseň Can You Feel the Love Tonight. Postaral se o ní Elton John. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Když jsme u těch lvů, tak jako lvy se dnes na ledové ploše budou opět rvát naši reprezentanti. Tentokrát vyzvou jedničku v naší skupině, a to celek Kanady. To utkání začíná ve 20 hodin a 20 minut. Tak budeme potom včerejším debaklu proti Norsku našim reprezentantům moc držet palce. Hrajeme ty největší hity minulosti, až do 21 hodin pro vás máme nabídku toho nejzajímavějšího z našeho hudebního archivu. Za chvilku to bude třeba Mike Oldfield, Cara Dillon pomáhala s písní Man in the Rain a taky John Lennon se přihlásí o slovo. Takže rozhodně bude co poslouchat, užívejte úterý.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: Atava!
7: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Zpíval Honza Kalousek, Hvězdy se mění, to byla písnička, na kterou jsme vzpomínali. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Honzu Kalouska určitě dobře znáte nejen ze své solové dráhy, ale taky díky skupině ZOO, kde začínal svou kariéru. ZOO, to je ta kapela, která má na starosti třeba písničku Čas sluhů, taky Chodím ulicí, další velký hit, na kterém se podílel samotný Honza Kalousek. No a mimochodem se podílel také na hudbě k filmům Šakalí léta nebo Rebelové. I tohle pochází z jeho hlavy, tedy alespoň pokud jde o písně. Winner Takes It All, to zpívá švédská skupina ABBA, v podstatě se to hodí k tomu dnešnímu večernímu zápasu, vítěz bere vše, by se možná dalo aplikovat. Ten dnešní zápas už nerozhodne o tom, jestli budeme ve čtvrtfinále, to máme naštěstí jisté, každopádně pokud bychom vyhráli, máme slabšího soupeře z té další skupiny, taky se pravděpodobně nebude náš nároďák muset stěhovat z města, ve kterém hraje právě teď. No tak uvidíme, co ten dnešní zápas přinese a budeme moc držet palce, i když soupeř je těžký. Kanada.

0: Walk On By, další velká hudební vzpomínka, jak Dinej, tak to jsme hráli na Hitradio, posloucháte hudební speciál Hitradio Classic, který bude pokračovat taky touhle věcí. Lamač dívčích srdcí Eros Ramazzotti, Sebastà una canzone, velká klasika, která dostojí jménu našeho hudebního speciálu, už je v playlistu připravená, tak si ji za chvilku zahrajeme v plném znění.
1: Hitradio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hitradia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia.
2: Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hitradio.
3: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
4: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Místo, které je protchnuté klidem i aktivním životním stylem. Komunitní zahrady, grill pointy, sportoviště i školka. Kompletní zázemí pro váš spokojený život. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.
5: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám, navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: na pohodu si hrajeme na Hit Radio. Sixpence, None the Richer, There She Goes. Tak to byla věc, na kterou jsme vzpomínali a která nás dovedla k 19. večerní. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Hudba, tanec, divadlo, výtvarné umění. Zuška Liberec otevírá zápis pro nové žáky od pondělí 1. do soboty 6. června. Začněte svou uměleckou cestu ještě dnes. Vaše Zuška Liberec.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
0: It's Hozier. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, dál vám servírujeme to nejlepší z 80. 90. a milénia. S vámi Michal Pospíchal, hezký večer.

tohle jsou Soul Sister, The Way to Your Heart. Pokud jste dneska měli nějaké starosti, tak s tímhle hitem jste je museli hodit za hlavu, protože ten je tak skvěle energický a pozitivní, že vám tu náladu prostě musel vyladit. Let Loose 17 budeme hrát dál, taky Gary Halliwell, Colin. I s tím můžete počítat v příštích minutách na Hit Rádiu. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.

0: Hudební návrat do roku 2001. Tehdy Gary Halliwell vydala desku Scream If You Wanna Go Faster a na ní písničku Call It. Je to tak dávno, co si dávno, zpívá Jarek Ledecký, je to dávno, kdy vydal i svou píseň Právě teď, kterou máme nachystanou do dalších minut tady na Hit Rádiu. Prostor u nás dostane taky domácí muzika. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Vybíráme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Až do 21 hodin vám hrajeme 80, 90 a největší hity milénia. Pet Shop Boys, taky Sugar Babes budou následovat.
1: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na Poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Hit Radio. Hit Radio.

tahle parta dala dohromady v Londýně. Byla to trojice, která postupně ale všechny členky vyměnila a pak dál docházelo k různým změnám sestavy. No v podstatě to byla možná nejvíce obměňovaná kapela v historii popu. No a tehdy se vedly poměrně i velké diskuze mezi fanoušky, odpůrci, kritiky, mediální sférou o tom, jestli by se vlastně ještě měli jmenovat Sugar Babes, protože v jednu chvíli nebyla v kapele ani jedna z originálních členek. Nicméně, historie tomu chtěla tak, že v roce 2019 zaznamenali comeback v té původní sestavě a dokonce získali zpátky práva na to, aby si mohli říkat Sugar Babes. Tak to byla tady jedna velká hudební vzpomínka, další bude následovat. My se z Británie, respektive z Anglie, přesuneme do Irska. Vedle za skupinou U2, ta má na triku třeba singlovku The Fly.

0: Krásná balada, o kterou se postaral Nick Berry. Every Loser Wins. To byla věc, kterou jsme hráli na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Ještě jednu romantiárnu tady pro vás do konce hodiny máme připravenou. Uslyšíte švédskou skupinu Europe. Ta nemá na triku pouze Final Countdown, ale třeba taky Kerry. Hodně velká chvilka nostalgie. Taky Lucka Bílá nebo Seš, to všechno vám budeme hrát v těch příštích minutách. Hezké úterý s datem 26. května.
1: Mami, můžeme už vyrazit do té zoo?
2: Jasně, už balím.
1: Mami, a co když bude pršet?
2: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z V-Martu. Ty jak jsi v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
1: Jo, to bylo super.
2: Viď, mám dobaleno.
1: Hurá, jedem!
2: Letní sovčelky z V-Martu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
3: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. Čandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
4: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Home Crate Aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberecjede.cz. Swaglif Day.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
7: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
8: Asi bouchla hadice.
7: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
8: Co?
7: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
8: Chlapi, jedem do Hostru!
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
10: Hit Radio.

0: trošku jsme zvolnili. Tohle je Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. A teď je taky hitovka Lonely Symphony. Posloucháte to nejlepší z 80. 90. a milénia.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebr marš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
5: Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
0: Pokračuje další hodina hudebního speciálu Hit Radio Classic. Dál vám budeme hrát ty největší hity minulosti a začínáme skupinou Blur. S vámi Michal Pospíšil.

No jo, ty vejšky tam prostě má, stejně jako v té známé písni All I Want For Christmas Is You, tak tady je taky takové dlouhé you. Saving All My Love For You zpívala Whitney Houston. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti, Tom Jones a Mouse T, ti rozhodně patří k správné oldies a retro party. Sex Bomb je píseň, kterou máme připravenou v playlistu, ale přidáme nejprve Outcast, Miss Jackson. Tak to je věc, která už teď letí mezi vás s přáním hezkého

0: Slibovaná klasika stanečních parketů. Na žádné správné retro a oldies party tohle nesmí chybět. Legendární Tom Jones. Sex Bomb. Jsme hráli právě teď na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Už za chvilku vyletíme se skupinou Buty. Máme od nich připravenou písničku Vrána. To bude další velká chvilka nostalgie a pro lepší náladu vám budeme hrát taky Sonic Alive anebo Depešáci připravení Master and Servant. I na to se můžete pomalu, ale jistě těšit.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz

Tohle je zpěvačka Sonic a její parádní záležitost, písnička Alive. Taky tohle jsme vám naservírovali do úterního hudebního speciálu Hit Radio Classic. Zdravíme vás přesně v 8:30 večer. Mimochodem máme dobré zprávy z ledové plochy. Národní tým hraje v posledním duelu v základní skupině světového šampionátu proti Kanadě. No a teď během písničky od Sonic vstřelil náš nároďák gól. To znamená, že aktuální stav je 1-0 v náš prospěch. Tak to je mnohem hezčí hokej a hezčí podívaná než ten včerejší výkon s Norskem. Tak to budeme brát tak, že se včera Češi jenom šetřili na ten dnešní duel, protože teď pálí jednu ránu za ránou. Tak moc držíme palce, aby to padalo do té sítě, co nejčastěji do té správné sítě. Protože pokud bychom nad Kanadou vyhráli, tak to pro nás třeba znamená i to, že bychom měli lepší umístění v tabulce, tedy slabšího soupeře z protiskupiny a dost možná by se Češi ani nemuseli stěhovat ze stadionu, na kterém právě teď hrají, tedy v rámci toho čtvrtfinále, semifinále a finále, to už je pak samozřejmě jiná pohádka. Jusu Endur a taky Nena Sherry, 7 seconds. Tak to je záležitost, kterou vám teď posíláme. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší od 80. až po milénium. Tak užívejte tenhle poslech.

All I need is a miracle, to nám zpívali Mike and the Mechanics, my jsme je připomněli právě teď, ladíte Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic plný toho nejlepšího, co skrývá náš hudební archiv. Do konce hodiny stihneme ještě spoustu hitů, mezi nimi třeba Roger Sanchez, taky Tina Turner, ale připomene se i švédská skupina Roxette. Taky na tuhle romantickou strunu si zadrnkáme, tohle je singlovka Listen to Your Heart. Možná jeden z těch největších hitů v jejich kariéře, tak i ten jsme pro vás připravili.

0: Do příštích minut.
1: Dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premiumclinic.cz nebo volejte 734 579 079.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: tohle jste určitě poznali, Crazy Town, Butterfly. 21. hodina klepe na dveře. Český nároďák uhrál první třetinu proti Kanadě. Je ve vedení 1-0, právě teď je přestávka. Tak budeme držet palce i v těch dalších dvou třetinách. Co se ovšem ke konci blíží, tak to je aktuální vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Zítra vaše středa, no a ve čtvrtek jsme zpátky i s tím nejlepším z 80. 90. a hity milénia pochopitelně nesmí chybět. Na Hit Radio bude pokračovat Chad Kroeger, frontman skupiny Nickelback, který na solové dráze představil singlovku Hero, taky Lady Gaga, Lost Frequencies, Clue, prostě bude co poslouchat. Tak užívejte úterní večer.
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
3: This is Ava Max. All the hits.
4: Hit Radio Kontakt.
3: Zlepši si náladu.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Ha, viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato DV.cz.

0: Radio Kontakt.
1: Trička rata tararara rata potisk potisk trička byla bel CZ.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je Dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.